0: Kaďa, řítíme do té další v pořadí třetí hodiny noční jukeboxu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jestli pak kysáci víte, že máme takovou vlastně takový seznam. Seznam 10 songů, vlastně nejlepších podle vás. No jasně, že víte, říká se tomu Kiss Paráda a zároveň z tohohle vybíráte i muziku, stejně jako Maja. Majo, ahoj.
1: Ahojky.
0: Zeptám se nejdřív, jak trávíš takhle čtvrteční noc?
1: Jedu z Německa směr Česko, takže pracovně.
0: Aha, a jaká je zatím cesta?
1: Skvěle prší, takže je chládeček a prázdný dálnice, všichni spí ještě.
0: Tak já doufám, že cesta zůstane takhle klidná i nadále. Pojďme se podívat na páté místo, na kterém je kdo? Prozraď.
1: Jean-Luc.
0: Mm-hmm. A společně ještě s Nickem Jam. Mají tam jejich novinku My Heart Will Go On. Komu tu lepecku chceš poslat ty?
1: Tobě, kamarádovi Milošovi a Milanovi.
0: Mm-hmm.
1: Svýmu příteli, který asi ještě spinká, určitě spinká, a všem kytákům, kolegům řidičům, řidičkám, tak pro všechny.
0: Ještě se zeptám, za dveřmi je prodloužený víkend, budeš ho mít volný nebo jdeš pracovat?
1: A budu ho mít volný, protože v Česku se jezdí nesmí, nebo může, ale do jedný jenom. A takže dneska jak kolem 11 budu mít padla už a až do pondělka.
0: Dobrá, Majo, hlavně šťastnou cestu, jak se u nás říká, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Ahoj!
1: Ahoj!
0: A samozřejmě kysáci i dál můžete vybírat vy muziku buď na našem telefonním čísle 210 323 323 a nebo využijte mobilní aplikaci Radio Kiss. Teď už ale Jean-Luc a Nick J.
2: Radio Kiss.

0: U Kiss parády Kysáci ještě chviličku zůstaneme. Tohle bylo páté místo Jean-Luc a Nick Jay a jejich song My Heart Will Go On. A my se posuneme jenom o jedno políčko, a to na místo šesté. Na tom čeká už Subfocus a Elevate. Pro oba dva songy můžete samozřejmě hlasovat na stránkách kiss.cz.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: I v noci tady kysáci pro vás máme jednu odměnu a to v podobě naší noční samolepky s logem Radia Kiss a se sovičkou. A přesně takováhle odměna je pro toho, kdo se dovolá úplně historicky poprvé, stejně jako třeba Míra z Liberce. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky, Míra z Liberce.
1: Míro, jak trávíš čtvrteční noc?
2: Práci.
1: A co děláš?
2: Řídím vozidlo.
1: Řídíš vozidlo. Správně si neprozradil co, protože pokud ladíš Radio Kiss pravidelně, tak víš, že i dnes v noci budeme tady mít takzvanou rubriku Tajemné povolání, což znamená, že vlastně kysáci dají jenom 3 indicie a na základě těle těch indicí ostatní hádají, co pak ten daný posluchač dělá za tajemné povolání. Registrace bude probíhat samozřejmě jako vždycky v příští hodině a rozjedeme tohle všechno až po 4. hodině. Pojďme ale k muzice. Chtěl jsi Kiss message. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
2: No samozřejmě pro všechny, co jsou v práci teď v noci a nemůžou spát. Mm-hmm. No všem kysákům prostě.
1: I tebe se zeptám, máme před sebou prodloužený víkend. Jaké máš plány?
2: No někam pojedu mimo Liberec určitě.
1: A dáš nějaký tip?
2: Určitě pojedu do Orlických hor.
1: Hezky. Dobrá, tak doufám, že na cestu si samozřejmě hlavně vezmeš Radio Kiss a třeba už ti dorazí i nová samolepka. Měj se krásně, ahoj.
2: Přesně tak, díky, ahoj a určitě Radio Kiss je stále zapnuté.
1: A tak to má být, měj se krásně, ahoj.
2: Taky ahoj a díky.
1: A samozřejmě kysáci stále rozhodujete o další muzice, třeba přes mobilní aplikaci Radia Kiss, tak dejte vědět, co budeme hrát dál. Radio Kiss.

0: Show Rádia Kiss.
1: Kysáci, a jde se teďka utrácet, protože samozřejmě neleníme a náš kysácký shop se neustále rozšiřuje. Novinkou teďka je zapalovač s logem Rádia Kiss, protože co si budeme, pomaličku, ale jistě, jak už jsem tady zmiňoval, nám ty teploty jdou nahoru, takže předpokládám, že spousta z vás už má buď náš půl litr, nebo třeba třetinku s logem Rádia Kiss, no ale k takovému pivínku by to chtělo nějaký ohýnek a třeba nějakého toho buřtíka. Takže právě proto jsme na vás mysleli a přidali jsme do našeho kysáckého shopu právě krásný červený zapalovač s logem Rádia Kiss. No a když už se takhle otepluje a někdy chvilku je to počasí takové nahoru, někdy dolů, tak jsme přidali samozřejmě i tričko a mikinu, kterou si buď můžete koupit úplně samostatně, anebo pozor, když si to koupíte jako set, tak samozřejmě ušetříte. Máme tam toho celou řadu, takže určitě navštivte stránky kiss.cz a proklikejte se do našeho shopu, anebo navštivte přímo shop.kiss.cz. Jediné, co na našem kysáckém shopu rozhodně není, je právě naše noční samolepka se slogem Rádia Kiss a se sovičkou. Tu získá jenom ten, kdo se dovolá úplně poprvé. Budete to právě vy?
2: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ava Max, Sweet Bad Psycho, to je muzika, která dohrála teď na vlnách Rádia Kiss. Sami jdeme plnit další hudební přání podle vás na našem telefonním čísle 210-323-323, kde už čeká Kroly. Kroly, jakou máš dnešní noc? Ahoj.
1: Dobré ráno, Kobyku. Výborně, v práci jako každý den.
0: Mm-hmm. A volný víkend, který máme za dveřmi, týká se tě, netýká, máš nějaké plány?
1: Jo, plány, půjdu do práce.
0: Jo, někdo makat prostě musí a ne, každý má možnost mít právě takhle prodloužený víkend. Pojďme ale k muzice. Don Omar a Lucenzo, Danza Kuduro, to je tvůj výběr, komu ho chceš věnovat?
1: Nechal bych tento zahrad, co kukíš Bentony Trans pro nočný letu. Pro tebe, že nás tak baví v noci.
0: Děkuju.
1: Že se nám nechce spát. No a pro všechny noční šovy, no.
0: Hlavně kolečkama dolů, antenkou nahoru. Děkuju, že jsi využil telefonní číslo. Kroly, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.

0: knihovnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno
2: na Rádio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-atelier.cz

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: 3. hodina raní je za dveřmi, ale do té doby stihneme splnit ještě jedno hudební přání podle vás, konkrétně podle Venci, který využil mobilní aplikaci Rádia Kiss.
2: Ahojky Kubíku, zahraj nám tam prosím tě Juicy Viga, bylo by to určitě pro tebe do studia, pro všechny řidiče, co teď konce vrací domů, aby v pořádku dojeli, pro celou noční letku a kolegy ze Zlotranzu. Děkuji moc, Manchester Place.
1: Samozřejmě pokračujeme i po 3. hodině raní.
0: Radio Kiss.

0: Yeah, baby.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: I další hodina je nabitá spoustou muziky a nesmí chybět muzika podle vás. Noční jukeboxy na rádiu Kiss stále pokračují.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech rádia Kiss. Be
0: happy. A startujeme 90. klasikou, tohleto je Max No More na Kissu.

0: Telefonní číslo 210 323 323, to je jedna ze dvou možností, jak vybírat svůj oblíbený song tady na Radio Kiss. A tohle tu cestu využil Láďa. Láďo, ahoj.
1: Ahoj, Kubo.
0: Vybral si T-Boys a song Beruška. Ty bys to chtěl poslat někomu speciálnímu, komu povídej?
1: Chtěl bych to nechat za svý milovaný přítelkyni, za kterou se teďkom řídím z Německa, takže měla by nás za chvilku jí poslouchat, jelikož bude vstávat do práce, takže jí posílám pozdraví a že jí miluju a tu písničku prostě jenom pro ní.
0: Věřím, že takovýhle vzkaz určitě udělá radost. Říkal jsi, že míříš takhle z Německa, to znamená, budeš mít teďka prodloužený víkend, budete mít společný volno?
1: Ano, ano, ano, jedeme do Polska na prodloužený pobyt jako, do Karpáčie, takže moc se těšíme.
0: Hezky, tak samozřejmě doporučuju, protože tomuhle se říká vlastně v tom Dolním Slezsku jakoby polské Alpy, vypadá to tam opravdu moc pěkně, já tam jezdím docela rád taky pravidelně, takže určitě si to užijete. Měj se, Láďo, ahoj.
1: Ano, děkujeme, ahoj, a děkuju, ahoj.
0: A samozřejmě Kysáci, stále rozhodujete o další muzice vy, tak využijte třeba mobilní aplikaci Radia Kiss a dejte vědět, co bude další muzika podle vás.

0: Noční Jubox.
1: Jubox. Ahoj Kubo, hlásím nespavost na balkoně, sedím mezi surfiniema, jak královna wellnessu, ale chce to nějakou pecku od podlahy, ať sousedí ví, že žiju. Zdraví Maruš. No a jakou pecku budeme hrát, to nám prozradí Fanda, který už je na našem telefonním čísle 210 323 323. Ahoj.
2: Ahoj Kubo.
1: Blíží se prodloužený víkend, budeš mít volno nebo budeš pracovat?
2: Prosím tě, už mi začal.
1: Už ti začal? A kde ho trávíš?
2: Teďka momentálně ještě doma, ale už mi začal. Zítra zase si vzal volno, že pojedu na 4 dny pryč, aby mi to vyšlo do neděle.
1: A prozradíš, kam pojedeš?
2: Prosím tě, na Šumavu.
1: Na Šumavu. Nějaký konkrétní místečko, nebo jezdíš tam pravidelně, nebo to máš jenom tak, že ses rozhodl?
2: Tohle to jsem se, že jsem se rozhodl ještě s kamarádem, takže ale uděláme klasiku, navštívíme jezírka a ještě bych se chtěl podívat na německou stranu, na ten velký Javor, když to vyjde. No.
1: No tak doufám, že ti samozřejmě vydrží hlavně počasí, protože mělo by to snad být i dobrý. Pojďme na muziku, co budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat?
2: Prosím tě, jestli bys byl tak hodný a zahrál mi Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, ano, a věnovat to všem, co jsou zhůru, a co musí nějak fungovat.
1: Fando, děkuji, že jsi zavolal. Samozřejmě užij si volno, zasloužíš si ho, měj se krásně. Ahoj.
2: Taky, díky, ahoj, ahoj.
1: A za chviličku si, kysáci, už řekneme, jak se registrovat do naší rubriky Tajemné povolání, takže dále laďte Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go!

3 hodiny 30 minut k tomu vyladíte noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Já jsem vám, kysáci, před chvílí slíbil, že vám prozradím, jak se registrovat do naší rubriky Tajemné povolání. Ale ještě než tak udělám, tak možná připomenu, o co vlastně jde. Protože tady je možná mezi váma několik nových posluchačů, které zároveň vítám a třeba netuší, o čem vlastně bychom se tady bavili. Takže Tajemné povolání je s náma tady více než rok a je to vlastně taková sranda akce, kde vy se můžete registrovat pomocí mobilní aplikace, kde zadáte kolonku soutěž a napíšete jenom jméno a povolání. A je úplně jedno, jaké povolání děláte. Každý tady má šanci. Jedno, jestli to je chlap nebo ženská, jestli děláte právníka a nebo děláte někde u cest a metete tam prostě nějaký odpad a tak dále. Každopádně já si vyberu jednoho nebo jednu z vás. Společně vymyslíme 3 indicie, takže dobrý by bylo, už když se takhle registrujete, tak vlastně se trošičku zamyslet a říct si, co bych jako řekla o tom svém povolání. No a pak vlastně ostatní posluchači na základě těch 3 indicí hádají, co pak děláte za tajemné povolání. Takže teď máte zhruba do těch 4 hodinek možnost se registrovat a krátce po 4. hodině já budu volat jednomu nebo jedné z vás. Takže doufám, že dneska určitě nějak nebudeme tady spát a naopak se budeme bavit, protože myslím, že to byly tuším 3 případy, kdy jste neuhodli jinak vždycky. Vždycky kysáci jste prostě šikovní a je vidět, že dáváte pozor a i když si říkáme dneska to asi nedej, tak jo. Tak jo, vždycky to dopadne. Takže posílejte mobilní hlasovky a já se těším, jaké dnes budeme hledat povolání. Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, možná někdo ladíte už třeba od 6. hodiny od večera, protože máte 12. Někdo třeba naopak teprve vstává. Jako Šnek, který využil naše telefonní číslo. Šneku, ahoj.
2: Krásné ráno, Kubi, tobě všichni. A i všichni svákům, co ještě spí, nebo už jsou hore a začínají pracovat stejně jako my dva.
1: A předpokládám, ty jsi dělal asi přestávku, viď?
2: Jo, jasně, v dlouho přestávku musíme jet. Ráno složíme, naložíme a pádíme domů, když je svátek, takže jako do jedné se může zajít zítra, teda pátek, jako je zítra, tak to dáme.
1: Je to tak. Ještě jsi samozřejmě řekl, že se probudil a na něco se těšíš, povídej.
2: Jasně, no, těším se hodně, jako na, samozřejmě na tebe, na všechny kysáky, ale hlavně na to tajemné povolání. Dost jsem zvědavý, co to dneska někdo vyvrbí, co to bude záči. Budeme
1: samozřejmě
2: hádat, no doufám, že uhodnu, no uvidím.
1: Já se samozřejmě taky moc těším, ale záleží kysáci jen a pouze na vás, jestli budete posílat a hlavně jaké budete posílat vaše tipy na vaše zaměstnání. Pojďme k muzice, Šneku, prozraď, co budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat.
2: Kubi, budeme hrát Bacil, když budeš a 365 dní. Bylo by to samozřejmě pro tebe do studia. Klasika, Peter, Skoťa, Dědek, Romčovi o taxíku, Šrek, Bábina, Peťule, Jenda, Davidovi do Havličky v obrodu a zkrátka pro všechny kysáky a to be happy.
1: Šneku, buď be happy taky, užij si prodloužený víkend, ahoj.
2: Díky Kubi, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu kiss.cz.

0: kalendáři máme 7. května, Stanislavové slaví svátek a posloucháte čtvrteční noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Než budeme plnit hudební přání podle vás, jenom připomínám, že ještě několik málo minut vás dělí od možnosti registrovat se do naší rubriky Tajemné povolání. Mám tady už několik hlasovek, takže jsem zvědavý, pokud ještě náhodou teda váháte, určitě teďka je potřeba vzít tu mobilní aplikaci a rychle jenom nahrát jméno a vaše povolání. Nic víc, nic míň. Dokonce je tam i možnost, že to můžete i napsat. Takže pokud jste třeba v místě, kde nemáte teďka úplně nejlepší signál, ale víte, že se vám dá po čtvrté hodince dovolat, tak samozřejmě ještě stále máte i vy prostor se registrovat. No a co, že to budeme hrát, nám prozradí Kóťa.
1: Ahoj Kubo, zahrál by si písničku od Patrika Peltára Smůla. A bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomoc, pro Bábinu, dětka Šrika Šneka, pro kamionák Endu, kamionáčku Petuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru Pepína, Radka a Dana. Bylo by to taky pro Davida Zavrníkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodlné chytáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Kóťa.
0: Zdravíme samozřejmě Kóťu a zdravíme samozřejmě i Patrika Peltana, protože moc dobře vím, že touhle dobou už je ten chlapec vzhůru. Tak si ho pojďme připomenout z rubriky Lepší než originál a v jeho podání se songem Smůla. Kiss. Kiss.
2: Po čtyřech přeskakuju schody,

0: Za malý moment je tady čtvrtá hodina raní a to znamená, že můžeme rozjet tajemné povolání, tak si připravte telefony, protože jdu někomu volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Radia Kiss.
1: Vysáci, čekali jste a dočkali jste se. V téhle hodině budeme totiž dávat prostor někomu z vás. A konkrétně to je Verča. Verčo, vítám tě v éteru Radia Kiss, ahoj.
2: Ahojky.
1: Jak zaznělo teďka v poutázce, tak ano, teď budeme vlastně probírat tajemné povolání, což je rubrika, kde vlastně je prostor pro vás, posluchače Rádia Kiss, kteří jste se registrovali v minulé hodině. My společně teď dáme kysákům 3 indicie a na základě těch indicí budou ostatní posluchači hádat, co pak děláš za tajemné povolání. A já se moc těším na tipy posluchačů, protože občas dokážou velmi, velmi zajímavě popsat, co si myslí, že děláš za tajemné povolání. Pojďme na první indicí.
2: Takže, jsem zvědavá, co budou hádat, protože ty indicie jsou velice zajímavé.
1: Mm-hmm.
2: Takže ta první je ochrana za každé situace.
1: Já to zopakuju. Ochrana za každé situace. Pojďme na druhou.
2: Ať si skunk vypouští své výpady, mně je to jedno.
1: Takže ať si skunk vypouští své výpady, mně to je jedno. Pojďme na třetí.
2: Takže třetí a poslední. Jsem jako princezna koloběžka. Nenalíčená i nalíčená. Stejně to ty rozhodně nepoznáš.
1: Já to ještě jednou celé zopakuju. Takže první indíc je ochrana za každé situace. Druhá, ať si skunk vypouští své výpary, mně je to jedno. Třetí, jsem jak princezna koloběžka. Nenalíčená či nalíčená, stejně to nepoznáš. Pojďme na muziku. Chtěla si stejnou muziku jako Míra, kterému dáme ještě prostor v hlasovce, ale zeptám se, komu pošleme následující song.
2: Hele, tak pro všechny, co budou hádat, mm-hmm, ať se jim daří, doufám, že to uhodnou a hlavně, abych se já pobavila a pro mě, ať to utíká, pro tebe a všem, co buď vstávají, anebo zrovna pracujou.
1: Veru, takže děkuju, že jsi se registrovala. Užij si tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
1: A vy, kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a hádejte, co pak Verča dělá za tajemné povolání. Teď ale dostává prostor Míra.
3: Ahoj Kubiku, prosím, zahrajmi tam Miraj, když nemůžeš, tak přijdej, pro všechny kysáky, láme tobě do studia, pekáře, pro tu naši noční letku, dneska je malej páteček, prodloužený víkend, a to dneska všem rychle uteče, čauky, mi rozlomu to.
0: Radio Kiss.

0: Ladíte čtvrteční noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Verču a Verča nám dala svoje tři indicie. Ty si samozřejmě postupně potom zase připomeneme a na základě těch indicí vy se snažíte uhodnout, co pak dělá za tajemné povolání. Michal mi píše, ahoj, myslím si, že tajemné povolání je pyrotechnik. Jiný Michal zase píše, já myslím, že paní je prostitutka. Tady máme další hlasovky, třeba Šnek začíná.
1: Hezké ráno, Kubí. Tak já myslím, že Verča dělá někde v bezpečnostní agentuře, ale uvidíme, necháme se překvapit. Čágo, Šnek.
0: Co si myslí Peters?
2: Nazdar, Kubí. Paní bude dělat někde v zoologické polikačku hadů. To je jasný.
0: Další odpovědi a další vaše hlasovky si samozřejmě postupně pustíme. Teď si dáme Mária, který nejenom že typuje, ale zároveň vybírá i další muziku.
3: Přeji krásný ráno. Zahraj prosím tě Underworldy a k tomu tajnému povolání, já si myslím, že to bude nějaká deratizace nebo něco podobného. Čágo Mario.
0: Muzika je nachystaná a vy samozřejmě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a zkuste tipnout nebo třeba i uhodnout, co pak Verča dělá za tajemné povolání.
4: Rádio Kiss.

0: Vrteční noční jukeboxy jsou v plném proudu, stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Verču, která nám dala tyhle indicie. Indicie číslo 1. Ochrana za každé situace. 2. Ať si Skunk vypouští své výpary. Mně je to jedno. 3. Jsem jako princezna koloběžka. Nalíčená či nenalíčená, stejně to nepoznáš. Na základě těle těch tří indicí vy se snažíte uhodnout, co Verča dělá za tajemné povolání. Dokonce se ozvala i Sapča, která byla taky hádaná. A hádali jste, že dělá tohle.
1: Ahoj Kubí, tady Domina Sapča. Já neřekla přesné povolání, ale řekla bych, že bude paní dělat někde v laboratoři, kde musí mít nějakou takovou tu ochranou plynovou masku, kvůli který, že nevdýchává žádný smrad, žádný pach, žádný plyn a zároveň i masku na oči, aby to prostě, tu celou masku na hlavu prostě, aby se k ní nedostal žádná toxická látka a tak dále.
0: To byla Domina Sapča a teď Venca.
2: Tak Kubíku, já si myslím, že ta naše slečna nebo paní tajemná bude asi potapěčka. Skunky nesmrdí, jelikož vlastně dýchá kyslík z bomby a nalíčená, nenalíčená má na sobě tu masku, je v neoprému, takže ji nikdo pořádně nevidí. Asi tak za mě. Čau, Venca Stepajic.
0: Petr Tyrol, co si myslíš ty?
3: Dobré ráno, Kubajs. Tak já si dle indicií myslím, že posluchačka vyrábí plynové masky. Čágo, Petr Tyrol.
0: Pavel?
4: Ahoj Kubi, tak já si myslím, že paní pracuje v hazmat. Pracuje s nebezpečnýma látkama, protože to s tím Skunkem má masku, takže to necítí. Nalíčená, pod masku nikdo nevidí. Já si myslím, že tohle. Paní pracuje s nebezpečnýma látkama, jako jsou chemikálie a takhle. Dík, Pavel.
0: Timis.
5: Čau, nevím teda, co teda Verča dělá, ale myslím si, že má na sobě nějaký ochranný oblek s plynovým filtrem nebo s něčím takovým a určitě nějakou přilbici, protože nepoznáš, jestli je nalíčená nebo nenalíčená. Takže čistička, chemička a tak dále.
0: Petr.
6: Dobré ráno, přejím. Tak já osobně si myslím, že by mladá paní nebo slečna, že by mohla dělat v nějaké laboratoři, protože by mohla mít na sobě nějaký ochranný oblek, oděv, kde pořádně na ní není vidět, má tam dýchací přístroj, nebo je napojená na kyslík a podobně. Takže tím pádem Skunk nemá šanci. To je můj názor. Ahoj, Petr.
0: Napsala i Katka, která píše, ahoj Kubo, tak my si myslíme, že slečna je společnice. A mohl by si zahrát nějakou pecku pro nás do auta. Děkujeme, Letka. Každopádně nachystaná je Alexia a ulalala. Takže tuhle muziku si samozřejmě užijte teď na vlnách Rádia Kiss. Stejně jako rubriku Tajemné povolání. A dál hádejte, co pak Verča dělá za tajemné povolání.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Je vidět, kysáci, že si lámete hlavu nad tím, co Verča, posluchačka Rádia Kiss, dělá za tajemné povolání. Dokonce i Milda slyšel ty tři indicie a teď hádá. Ahoj, Mildo.
2: Čau, je ty vole.
1: Tak co si myslíš schválně ty, že Verča dělá za tajemné povolání?
2: Já si myslím, že je to třeba potápička.
1: Potápička, no tak když vydržíš ještě pár minutek, tak se to samozřejmě dozvíš, jestli tvůj tip byl správný či nikoliv. Pojďme na muziku. Vybral si Dermot Kennedy a Power Over Me. A komu tuhle muziku chceš poslat?
2: Hele, já budu dneska hrozně lakomej, ale já si nechám zahrát sám pro sebe.
1: Dobrá, blíží se ještě prodloužený víkend. Jaké máš plány?
2: Hele, bohužel jsem v práci, takže plány nemám žádný. Po práci vždycky na ryby.
1: Ty jo, a největší úlovek schválně?
2: Hele, největší úlovek budu brát asi 21-kilovýho amura.
1: Panečku zera. No, každopádně za chviličku teda se dozvíš tu odpověď a užij si samozřejmě i ty ryby. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, čau.
1: A kysáci, jak bylo řečeno, pár minutek a zjistíte, jestli jste dokázali uhodnout či neuhodnout Verči tajemné povolání. Tady na Kisu.
0: Radio Kiss.

0: Sean Baker nám popřál hey, hi, hello a já samozřejmě zdravím i vás, posluchače Rádia Kiss, ať už ty, kteří jste s námi bavili celou noc, anebo naopak ty, kteří právě teďka vstáváte. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Verču a Verča nám dala tři indicie, na základě kterých ostatní posluchači se snaží rozluštit, co pak dělá za tajemné povolání. Začínáme s Márou.
1: Ahoj, tady Mára. Tak já si myslím, že slečna by mohla dělat někde nějaký jaderný elektrárně, poněvadž tam jsou veškeré ty radiace, tak tam jako v masce taky dělají, jo, a tam si myslím, že taky jedno, jestli je nalíčená nebo nenalíčená, pod masku se nekouká, jo, takže si myslím, že by mohla dělat někde v nějaký jaderný elektrárně. Čau, Mára. A zadají tam nějakou pěknou petelici, díky.
0: Něco tam za chviličku dáme, ale pojďme na Jirku.
2: Dobré ránko, tak já počítám, že paní by mohla být soudní patolog, nebo něco takovýho.
0: Čau. Vojtisk.
3: Ahoj Kubíku, ahoj kysáci, mně by se líbilo, kdyby Verča byla technička na STK.
0: Kóťa.
4: Ahoj Kubo, já si teda myslím, že paní bude dělat třeba jako ve Škodovce a bude tam stříkat jako lakírnice, bude v tom velkým boxu. Třeba ne ve Škodovce, ale bude stříkat. Čau, Koťa.
0: Milan.
5: Ahoj, tady Milan. Tak já si myslím, že tajemný povolání, že dělá vlakovně nebo autolakovně, že by ty indicie souhlasily. Mějte se, ahoj.
0: Martin taky typuje.
6: Tak čau, Kikubi.
0: Jo, to byl Roman, pardon.
6: Já si myslím, že Verča dělá nějakého drazizátora nebo něco. Tak jo, měj se, čau.
0: Teď Martin.
7: Ahoj, kysáci, tady Martin. Já si myslím, že by paní mohla dělat laborantku nebo zdravotní centrum.
0: Tak kysáci, jak to teda je? Uhodli jste čtvrteční tajemné povolání s datem 7. května? Nebo jste zase naletěli na nějaké ty jejich indicie a neuhodli? Pojďme to rozluštit. No jasně, že jo, uhodli jste to, padlo to tady dokonce několikrát naprosto přesně, protože Verča pracuje ve společnosti, která se zabývá přímo výrobou těch filtrů pro ty masky, takové ty plynové masky. Takže ano, byli jste někteří velmi blízko, někteří jste se nechali lehce odlákat, ale každopádně jste to opět dokázali uhádnout. Pojďme na hudební přání podle vás.
8: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
9: Jukebox.
8: Jukebox Rádia Kiss.
0: Hrobař zároveň trošičku ještě reaguje i na naši Zapču posluchačku a vybírá muziku.
10: Chci tě poprosit, zahraj tam něco takového veselého, ať nám ten čtvrtek tak nějak pěkně uniká. A chtěl bych to věnovat a pozdravovat tímto Dominu Sapču. Jsem rád, že se neurazila, když jsem odhadoval, že by její povolání je Domina. A do Čágo, šťastnou cestu všem, Robáš.
0: A jaká muzika to bude, Marcelino?
11: Čau, Skubí, poprosil bych tě zahrát Espresso Macchiato, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zaháku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Užvanýho Valentiáka, pro Pepika Amplika, pro naši celonoční letku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky, kdo všichni poslouchají, ať všichni dobře dorazí domů a ať nám to všem utíká. Díky, Marcelino.
0: Takže jedna káva na probuzení a kysáci zdaleka nekončíme, pokračujeme i po 5. hodině raní, tak dejte třeba přes mobilní aplikaci Rádia Kiss vědět, cože to budeme hrát dál.

0: Filmové tipy.
1: Původně byl policista protidrogové centrály, od teď je ale posilou generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS. Polda, co hlídá Poldy, aby nesešli na cestí. Nový seriál Inspekce je z části inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. Od začátku dubna ho můžete vidět na streamovací platformě Prima+. V hlavních rolích Vojta Dyk a Kristýna Ryška. Pro KIS Katka Čepelíková.
2: Katce děkujeme za filmové tipy a my jdeme do poslední hodiny nočních jukeboxů na vlnách Rádia KIS. Stanislavové mají svátek.
3: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KIS.
4: Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Když už jsme tady měli ty filmové tipy, tak pojďme si dát i jednu ikonu hudební a tou jsou Roxette. Není to ale můj výběr, je to výběr Jany, která má pro někoho speciální vzkaz. Jani, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Povídej, komu bys chtěla Roxette speciálně věnovat?
2: Radkovi, který budeme za týden 50. Mhm. A tímto mu chci říct, že ho miluju a že bych si ho chtěla i vzít.
1: Wow, počkej, já tě zarazím. Opravdu to říkáš takhle přes éter Rádia Kiss, že se to dozvídá prvně?
2: Ano.
1: Tyjo, tak to doufám, že se tvůj partner ozve, že třeba poslouchá a řekne třeba
2: poslouchá,
1: ano.
2: Poslouchá, protože jede za mnou v autě.
1: Dobře, tak dej vědět přes mobilní aplikaci Rádia Kiss, ať víme, jestli tam přijde to velké ano. Já vám to samozřejmě ani moc přeju. Chtěla bys ještě někoho pozdravit takhle po ránu?
2: No tak všechny kysáci určitě.
1: Hlavně doufám, že vám to dobře dopadne a přeju krásné čtvrteční ráno. Díky, že jsi zavolala. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Francisco. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, podíváme se na dopravu, protože Vojti zví o problémech.
2: Ahoj kysáci, 35 z Moravský na Mohelnici na úrovni Studený Loučky, jakoby před, stojí v těch esíčkách rozplikaný kamion. Tak kluci, vy, co jste velký s velkým, radio nepostrčíte. Čau, Vojťa.
1: Za informaci samozřejmě děkujeme. Podíváme se taky do Vyškova, ulice Brněnská, zde je nehoda dvou vozidel, dodávka s osobním automobilem a na místo jede policie České republiky. Potom se podíváme na u obce Dolany, okres Náchod, na silnici 33 probíhá taky vyšetřování nehody nákladního automobilu s osobním automobilem a je tady pozor i dokonce únik pohonných hmot. Dál tady nic nemá. Pokud máte něco z dopravy vy, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vidět, jak se vám po ránu jede.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Rádio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: V minulé hodině jsme kysáci hledali odpověď na otázku, co pak dělá Verča v naší rubrice Tajemné povolání, a ona nám teda zároveň teď píše: ahoj, děkuji všem za hádání a hlavně gratulace těm šikulkám a šikulům. U některých odpovědí mi lezly oči z důlku a u některé mě fakt pobavily. Děkuji, jste úžasní. Zahraj pro ty šikulky něco od Scooterů. Pojďme si zahrát Scootery a Harrise a Forda God Save the Rave. Pak si dáme zase nějakou muziku a třeba i nějaký telefonní přání na našem čísle 210 323 323. Stáváte s Kissem.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
2: Noční jukebox ještě zdaleka nekončí, kysáci, a stále platí, že pokud se dovoláte úplně, ale úplně poprvé na naší telefonní linku 210 323 323, získáváte naší speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A další takovouhle rozdávám Lucce. Krásné ráno, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Míříš teďka někam do práce nebo už se chystáš na prodloužený víkend?
3: No, teď jsem zrovna na cestě z práce.
2: Z práce, takže jsi byla ponoční?
3: Ano, ponoční.
2: Takže na kutě a potom nějaké plány teda na víkend?
3: No, ještě do soboty jsi do práce a potom uvidíme.
2: Jasně. Pojďme k muzice. Vybrala si Linkin Park a Numb. Komu bys chtěla tuhle muziku poslat?
3: Tak určitě všem posluchačům, tobě do studia.
2: Děkuju.
3: Manželovi, který je teď na cestě do práce zrovna, mm-hmm. Takhle spíš dáme doma. A svým dcerám, Nikol a Emě, ty ještě teda zřejmě spí.
2: Mm-hmm.
3: A všem, kdo poslouchají. Ať mají pěkný den.
2: Děkuju, že jsi využila telefonní číslo a měj krásný čtvrteční den. Ahoj, dobrou noc.
3: Děkuji moc krát, ahoj.
2: A kysáci samozřejmě zdaleka nekončíme, takže třeba využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co budeme hrát dál.
1: Kiss.

0: smrtnou nudu.
1: Navazujeme na českou muziku, dohrál nám Pokáč a song V lese a teď si dáme, ale víte co, já to nebudu prozrazovat, to nám prozradí Vojta, který využil telefonní číslo 210 323 323. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, Kubíku, jsem ani nedoufal.
1: Kolikátý to je tvůj dnešní pokus?
2: Je to nějaký 42. od rána.
1: Ale to ještě jde. Tady jsou lidi, kteří kolikrát říkají, tyjo, to bylo 150 pokusů, 120. A někdo, a to nechci říkat nahlas, říká, ne, to je úplně poprvý. Já jsem to normálně zavolal a ono to se to hnedka zvedlo.
2: Jo, někdo prostě štěstí má, no.
1: Je to tak, je to o tom prostě to zkoušet. Prozraď teda, jakou českou muziku budeme hrát a komu ji chceš věnovat.
2: Hele, já bych chtěl holky a kolotoč.
1: A komu ji pošleš?
2: Hele, všem na pole, co jedu, takže v podstatě
1: vyjedu. Vojto, užij si muziku, užij si čtvrteční ráno, měj se krásně a díky, že jsi zavolal. Ahoj.
2: Kubíku, díky, čau, čau.
1: A za chviličku Kysáci už poslední hudební přání dnešní noci.
3: Radio Kiss.

0: Čtvrteční noční juboxy s datem 7. května se pomaličku, ale jistě stávají minulostí. Za chviličku už dorazí naše ranní dvojice a samozřejmě se můžete těšit na porci zábavy od 6 až do 10. dopoledne. Takže pokud jste si náhodou říkali, že byste ještě chviličku po té noční zůstali třeba hoďku dvě, určitě doporučuji vydržet a dál ladit Radio Kiss. Nicméně před sebou máme poslední hudební přání dnešní noci a do toho rozlouskne je Pája, která využila mobilní aplikaci Rádia Kiss.
1: Krásné dobré ráno, Kubičku. Ahoj, tady je Pája. Prosím tě, zahraj mi tam nějakou pořádnou pecku, jo. Potřebuji probrat děti do školy. Nechcou dneska vstávat. Je to už jak konečně volno, tak se jim moc nechce. Bude to pro tebe, pro všechny Rádio Kiss a pro mě. Ahoj, Pája, volume doprava.
0: Říkal jsem si, jakou pecku takhle na závěr a vlastně mě napadlo, že když jsme dnes v noci tu noc otvírali docela dost svižně, protože před nočními juboxy byla Trends Party s pořadovým číslem 55, tak pojďme si dát takovouhle petelici hned po ránu, protože věřím, že tohle vás probere, když budete poslouchat Radio Kiss.

0: Denzel dohrává na rádiu Kiss, my Semka přijdeme a Kuba tady hraje samý petardy. Nazdar, Kubo!
1: Krásné ráno, já jsem viděl, jak tady zíváte, tak jsem si říkal, musíme to pořádně rozjet, když už máme před sebou ten prodloužený víkend a zároveň nás dneska něco čeká, že jo, Páťo?
0: No, ano, ano, je to pravda. O půl osmé je tady dnes výjimečně ve čtvrtek, protože zítra je státní svátek, tak je tady rubrika Lepší než originál. A já ti nevím, Míšo a Kubo, jestli jsem dneska jako nervózní, nebo se těším, já jsem něco mezi dneska.
2: Jak je možný, že jsi něco mezi?
0: Protože mně se to asi fakt líbí, ta písnička.
1: Hele, a přiblížíš nám aspoň žánr, protože ty už tady zkoušel český, zahraniční, že jo? Pak si dokonce to jednou tak jako, já nechci to říkat, ale... obelstil jedním slovem.
0: Tak myslíš tequilu?
1: Ano, samozřejmě.
2: Volpí mezinárodní slovo.
0: Přesně. Já se tentokrát vydám opět do české písničky a rokovější. Víc neřeknu.
1: Dobře. A takže lidi můžou hlasovat už ode dneška.
0: Ano, ode dneška od 7:45, ale to až po půl osmé. Kubo, my ti moc děkujeme za noční juboxy. Měj se hezky.
1: Krásné vysílání. Ahoj.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a počítejme s přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19, na východě až 23 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Přes Česko ve středu přicházela zvlněná studená fronta, na které se hlavně v Čechách tvořily lokální přeháňky a bouřky. U slab ve středočeském kraji se dokonce vyskytla i první výrazná supercela letošního roku. Tato izolovaná rotující bouřka vyprodukovala několika centimetrové kroupy a také přívalový déšť s úhrny kolem 20 litrů vody na metr čtvereční. Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia v roce 2018 oznámil, že trpí onemocněním, u kterého se příznaky podobají Alzheimerově nebo Parkinsonově chorobě. A teď zpátky domů.
2: V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit mláďata kapibar. 7 mláďat tohoto největšího hlodavce se narodilo v pondělí jako dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu těchto zvířat. K vidění jsou ve výběhu v dolní části areálu. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. A jejich posledním soupeřem na cestě k obhajově trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid. Zprávy z domova, ze světa i ze sportu jsou za námi a teď už začíná ranní KIS.
3: Jako on je sice čtvrtek, ale já bych pro některý řekla, že je vlastně jako takový pátek.
4: Takový malý pátek malý. Ve čtvrtek.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy. Bang, bang.

0: Bum nám dohrál právě teď na rádiu Kiss. Začíná nám čtvrtek 7. května. Dobré ráno, Míšo.
1: Dobré ráno, Patriku.
0: Dneska vyspinkaná do růžova.
1: A ano, do růžova.
0: Jo,
1: to je pravda.
0: Všechno v pohodě.
1: Všechno v pohodě.
0: Výborně.
1: No ale tak dneska to bude trošku na Kissu jiný.
0: Ano, ano, pak povídej.
1: Protože máme zkrácený týden. Někteří z vás mají volno, což vám moc přejeme. Užijte si ten prodloužený víkend. Někteří budete v práci, ale to nevadí, rádio Kiss tady bude s vámi. Ale teď k dnešnímu programu. Bude tam pár změn.
0: Ano.
1: Co zůstává, je ranní šot.
0: Ano, co zůstává také, na co se určitě všichni těšíte, soutěž 7 v 7.
1: A pak taky rubrika Dořekni to, domysli to, dospívej to. Tyhle ty rubriky se dneska ruší, protože já bych kontumačně vyhrála a nevím, ano, jak by to Roman, který je právě na dovolený, snášel.
0: Přesně tak, to by nebylo dobrý pondělí, jakmile přijde.
1: Ano, to bych vedla o hodně bodů, opravdu. Ale bude dneska rubrika lepší než originál, kde Patrik bude zpívat nějaký song. A ty si teda říkal, že to je český song.
0: No, český to úplně není, já se to říkám trošku schválně, protože kdybych řekl, v jakým jazyce to je, tak to možná spousta posluchačů pozná. Já bych to rád odhalil, až držme se toho, že to je rockovější song. Tak.
1: Dobře, a budou tomu kysáci rozumět?
0: Velmi dobře.
1: Jo, aha, už je mi to jasný. Dobře, takže to je 7:30. Potom kdykoliv během vysílání můžete zaslechnout nějakou zprávu, která vám přijde taková zvláštní. To je ranní kachna.
0: Ano, ano, tu vyhodnocujeme ve 8:45.
1: No a potom po 9. hodině máte šanci vyhrát tenisky.
0: Ano, od teniskožrouta, kdy my vám zadáme v prvním vstupu otázku, potom ji vyluštíme skrze aplikaci Rádia Kiss a předáme vám voucher v hodnotě 2000 korun. Ale pozor, zítra se soutěží o 10 000 korun.
1: A o tom to je.
0: O tom to je.

0: Sice je teprve čtvrtek ráno, ale někdo už myslí na to prodloužené volno, kdy nás zítra opět čeká volníčko, pro některé samozřejmě sobota, neděle, takže 3 dny volníčka. Víkend bude slunečný a teplý, by mělo být.
1: To je dobře.
0: V závěru pracovního týdne bude ještě Česko skrápět dešť, ale o víkendu už by mělo na většině území vládnout slunečné počasí a v neděli se opět dočkáme letních teplot.
1: Já už jsem ráda, že konečně ta zima pominula, protože mně přijde, že tenhle ten rok byla taková vleklá.
0: Ano, ano, víte, taková dlouho, jakože to, a teďko najednou se to přetočilo úplně a je krásně.
1: Pak se najednou dělalo pěkně, pak zase zima, no a duben ten byl úplně aprílový, protože v dubnu ještě někdy sněžilo.
0: Ano, nepotrvá to dlouho.
1: Ne.
0: V příštím týdnu se opět dostaví deště.
1: A tak deště mi nevadí, to je zase je potřeba, aby ta příroda
0: měla vodu.
1: Já třeba
0: včera večer, když jsem usínal, jo, tak jsem měl pootevřený okno a najednou jsem slyšel bouřku a mně ti to bylo tak příjemný. Mně to je vlastně sympatický, když přes den je hezky a večer prší. Klidně bych to takhle bral, jako klidně, ať večer sprchne, ať je ráno dobře a dobře se dejchá.
1: Víš, kolik lidí uklidňuje zvuk deště?
0: To je super.
1: Že třeba jak to naráží na ty okna, teď oni ty lidi u toho opravdu líp usínají.
0: Říká se jim třeba jako dešťofolik. Nebo bouřkofolik.
1: Snažíš se vymyslet kachnu?
0: Tak jako trošku mi to v hlavě cinkalo, ale...
1: Nevadí, dám ti ještě nějakou jinou šanci.
0: Počkej, dešťofolik, hromofolik.
1: Tak zkus z angličtiny třeba. Rainofolik.
0: Rainfall.
1: Ne, kašle na to.
0: Nechme to být.

0: Už jsem to našla, ty dešťofoliku.
1: Jo?
0: No.
1: Tak jak to je?
0: Nebudeme vymýšlet něco, co už dávno vymyšlené je. Mm. Protože jsme se na Kisu před chvílí bavili o tom, že pro někoho je příjemný zvuk deště, když usíná. Mm. A pak nevím, jak jsi na to přišel, že jsi začal vymýšlet dešťofolika.
1: Já nevím, jak mě to prostě, víš, ta hlava občas pracuje jinak, ale... než předpokládám.
0: Ale ono to existuje. Člověk, který má chorobný strach z deště nebo dešťových kapek. Mm. Té fobii se říká ombrofobie, nebo taky pluviofobie. Mm. A pak jsou lidi, kteří mají strach z bouřek, a to je zase astrofobie.
1: Ale tomu bych věřil. Z bouřky věřím, no, že může mít spoustu lidí strach, ale že má někdo jako fobii z deště?
0: Já mám spoustu kamarádek, co třeba mají strach z deště, obzvlášť když si udělají nový účes.
1: Jo, to platí.
2: Dobré ráno, Páťo a Míšo. Hele, ten zvuk deště, ono to má něco opravdu do sebe. Já si pamatuju doby, kdy byla dcera malinkatá, byla miminko, a já jsem jí tyhle ty zvuky normálně hledala na YouTube a pouštěla jsem jí to, aby se jí líp usínalo. Pak se pouští dětem takový, říká se tomu bílý šum, jako zvuk pračky, vysavače, a opravdu to funguje. Ale ten déšť je prostě topka. Takže Páťa má pravdu, je to sympatický nejen pro dospělýho, ale i pro miminka.
1: Jo, ty jsi někdy, Míšo, usínala při zvuku vysavače?
0: Je možný, že když jsem byla dítě a usínala jsem, tak máma u toho někdy vysávala,
1: počkej,
0: ale...
1: Počkej, zkusíme to, jo? Je to dobrý.
0: Já ne, dej to trošku víc potichu možná, víš, že když se zavřou dveře. Jo, tak takhle to není špatný.
1: Už si to uklid, ty smradé jeden!

0: Yeah.
1: Přes déšť jsme volně přešli ke zvukům, který jsou lidem příjemný. A to díky vám, kysáci, protože nám posíláte vzkazy přes aplikaci Rádia Kiss. A co jsme tady řešili? Vysavač.
2: Ano, že je příjemný při usínání dětem.
1: Tak s tím Lukáš souhlasí.
3: S tím vysavačem, ano, je to pravda, protože to přehluší všechny další zvuky. A soustředíte se jenom na ten hluk toho zvuku, toho vysavače a je to příjemný.
1: Máš nějaký zvuk, který máš vyloženě rád?
2: Vyloženě rád. Já mám rád, počkej. Tady, hele, já mám rád, když prostě seš někde venku, je pohodička, je právě letní počasí, nějakých 25 stupňů večer nebo 20 stupňů a slyšíš tohle.
1: Jo.
2: Praskání ohýnku, do toho klidně, ať ty cikády řvou klidně, hele, to já to mám rád, mě to vůbec nevadí.
1: Jo, to je příjemný tohle.
2: Ty máš nějakej?
1: Mám. A bude to takový trošku nezvyklý, protože mě hrozně baví zvuk, když se češou vlasy.
2: Jak zní zvuk, jak se češou vlasy?
1: No jak vlastně přejíždíš vlastně tím kartáčem.
2: Tím velkým, ale co máte vy holky.
1: Jo,
2: takový to...
1: Jo, to mám hrozně ráda. Ten zvuk česání vlasů. A potom, předtím, než jsem byla v rádiu, tak já jsem dělala dlouhou dobu výškový práce. A strašně mě bavil zvuk natírání fasády. V tu chvíli na mě nemohl nikdo mluvit. Já jsem byla strašně ráda v úplném tichu a já jsem jenom poslouchala ten váleček. A nebo i štětec, to je jedno. Jak prostě to jede přes tu fasádu.
2: To je zajímavý. A uspí tě nějaký takovejhle zvuk?
1: Díky bohu, že to není ten zvuk toho natírání na té fasádě. Jinak, bych někde zůstala vyset doteď.
2: Víš, co mě 100% vždycky uspí? Jaký zvuk?
1: Jaký?
2: Hlavně přes týden teda, 100%. Televize Prima uvádí a Patrik spí.

0: Měli bychom se podívat do dopravy.
1: Za volantem po celé republice.
2: A první má zprávu René.
3: D11, směr Hradec, tak na 33. kilometru jde furt stavným průchodec.
0: Na dálnici D1 se na 196. kilometru srazila dodávka s nákladňákem. Další vážnou nehodu řeší v Českých Budějovicích v ulici Jana Kolára a ještě se bouralo v Chomutově v Kadaňské ulici. Počítejte s tím, že dneska ve čtvrtek, protože zítra je státní svátek, to může být na cestách trošku hustší.

0: Radio Kiss počasí.
1: Venku dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a počítejme s přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19, na východě až 23 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kancelář prezidenta republiky nebude podávat stížnost proti tomu, že policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Jihoafrické úřady u dvou pacientů potvrdili jihoamerickou variantu viru, která se může šířit mezi lidmi.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty B ve vloženém 27. kole druhé ligy rozdrtili v záchranářském souboji Prostějov 5-1 a oživili naději na udržení. Na poslední místo se za Pražany po porážce 1-3 v Českých Budějovicích propadla Jihlava. Jistý vítěz soutěže a postupující do první ligy Zbrojovka Brno remizovala ve Vítkovicích s Ostravskou rezervou 1-1. Béčko Slávě utrpělo debakl 0-5 v Kroměříži. To byly nejnovější zprávy. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
2: Dobré ráno, kysáci, je 6 hodin 37 minut a my jsme se vlastně už od rána se tady bavíme o příjemných zvucích, které kysáky baví. A buď je to tedy třeba zvuk vysavače.
3: Ano.
2: A taky zvuk deště.
3: Ano, ano.
2: A o tomhle zvuku deště, že je příjemný a dobrý na usínání, se dočetl Pítr. A tohle si poslechni.
4: Co se týká toho deště, co jste řešili, tak je to pravda, že se u toho dobře usíná. Já jsem to četl někde na internetu, takže jsem to jednoho dne večer zkusil pustit na telefonu. No samozřejmě mi to připomínalo zvuk smažení řízků, takže jsem dostal hlad a v 10 večer jsem ještě mazal do lednice.
3: Ale i smažení řízků je velmi příjemný zvuk.
2: To je pravda, ale neusneš.
3: A teďkon v ranním šotu, já jsem přemýšlel, jaká melodie, jaký zvuk je mi příjemný a... Vlastně jsem zjistil, že když se rozezní následující píseň, legendární, spousta kysáků ji zná, ty Míšo taky, tak já prostě chytnu husí kůži, jednou jsem to slyšel na velkém festivalu, přímo od Fatboye Slima. Tohle a po mně jde husina. Jo. Tak si to dáme?
2: Dáme.
3: Right here, right now, na rádiu.

0: Fatboy Slim, right here, right now na Radio Kiss. Dnešní ranní shot, protože řešíme s Míšou příjemné zvuky. My jsme se k tomu vlastně dostali, že jsme říkali, že víkend má být hezký,
1: ano.
0: Ale déšť se nám má vrátit opět v příštím týdnu. A vlastně jsme si říkali, jestli je nám déšť příjemný a na to vy jste se ozvali.
1: Protože spoustu z vás uspává, když slyšíte kapky deště, jak narážejí třeba do okén a tak dále. Ano. Je to příjemný zvuk, ano.
0: A Davyho zase baví něco jiného.
2: Miluji zvuk, který mě hned by mě uspal, když jsem v přírodě a slyším nějaký vodopád nebo nějaké šumění toho potoku nebo říčky.
1: Ale všimni si, že většinou to jsou zvuky, které jsou spojené s vodou. Jo, to je
0: jsou
1: déšť,
0: takový, jako kdyby
1: říčka.
0: Jo, něco takovýho, přesně. Že?
1: Standa má něco podobného taky.
3: Napouštění vany, to je boží, to je úplně uklidňující.
0: Tak to by mě nikdy nenapadlo, že by mě uklidňovalo napouštění vany.
1: Zkusit dneska večer napustit vanu.
0: Nemám vanu.
1: Aha, no tak nic. Tak
0: máš vanu?
1: Mám vanu.
0: Tak já přijdu.
4: Mě strašně baví zvuk, když šustějí bankovky. Víš, jak to držíš v ruce a počítáš ty bankovky.
0: A když jich je hodně třeba, víš, to je šuštěníčko.
1: Čím díl to šustí, tím je to uklidňující.
5: Nepouštějte tam ty zvuky toho vysavačů a tady ty věci. Já jedu do práce a teď vidím, jak 30 aut sjíždělo do pravé strany, některý do levé strany. Usínáme.
1: Je pravda, měli bychom s tímhle tím tématem skončit, protože některý to uspává a některým třeba ty zvuky vůbec nemusí být příjemný.
0: Třeba jako Martinovi, ten vysavač je nic moc pro něj.
1: Ne?
6: Já teda nevím s tím vysavačem, jo, ale v bytovce, kdy začne vysávat sousedka nade mnou, tak mám pocit, že mi vcucne i lustr.

0: Za 10 minut je tady 7. hodina raní. Hezké dobré ráno vám ze studia Rádia Kiss přeje Patrik Peltan a
1: Míša Dinhová.
0: Ano, přesně tak. A taky přejeme všechno nejlepší všem standům, protože dneska 7. května mají svátek. Standům se dneska ještě budeme věnovat po 7. hodině. Mm-hmm. Už asi tušíš, Míšo, ale to až po 7. Zároveň je také dneska Světový den hesel. Kdy jsi s Míšou naposledy měnila heslo?
1: Neptej se mě na to.
0: Nejsi ten typ, který by si měnil heslo často?
1: Ne, já se bojím, že kdybych to dělala často, tak já si to nezapamatuju a prostě já se nedostanu do těch svých schránek a tak dále.
0: Je pravda, že když po mně třeba e-mail chce, po nějakým, já nevím, půl roce to bývá, chce po mně změnit heslo, tak já to vždycky mám jako podobný, ale vždycky tam přidám nějaký symbol a nevím, jaký potom jsem tam přidal.
1: To jsem chtěla říct, já to úplně nesnáším. Když teď máš zadávat hesla, teď aby to bylo silné heslo, tak tam musí být velké písmeno, malé písmeno, nějaký znak a nějaký číslo. A teď ty máš třeba nějaký heslo, který máš oblíbený a teď to chce ještě ten znak a ještě tohle a ty to tam dopisuješ a pak přesně nevíš, co jsi tam dal.
0: 5 nejbizarnějších nebo nejlépe prolomitelných hesel, jo, schválně. 5. místo, heslo user, psáno anglicky user. 4. místo, heslo 1234.
1: Jasně.
0: Jakože to slovo, heslo 1234, takhle dohromady. 3. místo, 1 až 9 samozřejmě. 2. místo, 1 až 6. A 1., to jsem nevěděl, že někdo má, to by mě ani nenapadlo.
1: Samý nuly.
0: Ne, je to slovo admin.
1: Admin? Hele, já tady obejdu počítače a zkusím to.
0: Kavalčík má 100 pro admin.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na silnice. Stando, kde je problém?
2: Dávejte bacha, obec Hevlín, auto ve sloupu. Tak opatrně.
3: Připomínáme nehodu na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru do Prahy. Dál se bouralo v Praze v ulici Na Strži a ve Strakonicích v Podsrpenské ulici.
1: Vy už pomalu, kysáci, můžete žhavit telefony, protože po zprávách je tu soutěž 7 v 7.

0: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
4: Mrkni na web rádi.

0: Kiss.cz Rádio Kiss počasí.
1: Venku dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a počítejme s přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19, na východě až 23 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliard korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny, která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla, se zahraniční poznávací značkou kritizovala Evropská komise. A teď zpátky domů.
2: Pohlaví můžete mít doma. Česká pošta uvedla včera do prodeje příležitostný poštovní aršík z edice Ochrana přírody Polabí. Námětem aršíku a známek je polabská krajina s jejími typickými prvky. Aršík se dvěma známkami stojí 84 korun. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se svěřenci trenéra Radima Rulíka pokusí ukončit sérii 5 porážek. Duel začne v 19 hodin. To byly zprávy v jedné minutě a za chvíli už soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Yeah. Kostka připravená, konfety připraveny, Míšo, Terka, naše házečka je taky připravená.
1: Ano, kamery, výborně. Kdyby náhodou padla
0: kamery,
1: šestka.
0: Ano, připravený, můžeme jít na to.
2: Bylo 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7 v 7.
0: Naše krásná, skvělá, úžasná celoroční soutěž 7 v 7 je tady každý všední den. Samozřejmě i zítra na státní svátek kysáci se vám vyplatí přivstat, protože po 7 ráno opět budeme hrát o peníze. Soutěž je naprosto jednoduchá, stačí se dovolat. On je to boj o to, kdo se samozřejmě dovolá, ale kdo se dovolá, tak už automaticky něco vyhraje, protože my hodíme kostkou, minimálně můžete vyhrát 1000 korun a maximálně, když padne šestka, tak 7000 korun, protože jako bonus k té šestce přidáme ještě 1000 korun.
1: Dneska se to podařilo Lucce, kterou už máme na lince. Ahoj, Luci.
3: Ahoj.
1: Lucko, řekni mi, na co by si penízky využila, kdyby si třeba vyhrála 7000?
3: Jo, 7000 vůbec nevím, každopádně na nějakou večeři, nebo vůbec nevím. Dovolila jsem se každopádně poprvé, takže mám radost.
1: Jo, takhle.
0: Super.
1: Dobře, takže v tom případě, Lucko, ať už to padne jakkoliv, výhra je pro tebe jistá, Terka Jandová drží v ruce kostku a už je připravená házet.
4: Ano, přesně tak, dobré ráno a já jdu hodit něco na večeři.
0: Pojď na to, Terko.
4: Tak jdu. 3, 2, 1, teď. Na večeři stačí.
0: Na večeři stačí, na hrací kostce je?
4: Na hrací kostce je...
1: Jednička.
0: Takže vyhráváš 1000 korun. Aspoň 1000ovka, Luci, dobrý.
3: Jo, pohodě.
0: Skvěle, povedlo se to.
1: Jak říkala Terka, na večeři to stačí a je vlastně super, že jsi nám zavolala, takhle jsme pokecali a 1000ovka je tvoje.
3: Díky moc.
0: Luci, měj se krásně.
1: Měj se.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz.
0: A jak jsem zmiňoval, kysáci, zítra při vysílání Martina Hovorky v raním kysu po 7. hodině. Volejte, volejte!
2: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Startuje nám čtvrtek 7. května 7 hodin 10 minut. Tisícovka rozdána v soutěži 7 v 7. Luzka měla radost, říkala, že to využije na nějakou večeři, ale my bychom dneska při 7. květnu chtěli popřát všem standům a tak jsem jim složil, tak jako je u mě občas zvykem, písničku.
1: Ale mě ty tvoje songy baví, ty vždycky jako, počkej, můžu hádat, co tam bude? Stando, Stando, Standíček. Co? Něco takovýhleho?
0: Je tam Stanislav Staník Standa.
1: Já to věděla.
0: No je to dobrý se tady těch jako drobně len chytit, čověče, mi to pak jde nějak samo.
1: Dobrý na rozjezd, víš?
0: Jo, jo, přesně tak. Takže Standové, tohle to je pro vás a říkal jsem si, že to dám do stylu Valda Gang.
1: Oh.
0: Tak uvidíme, co z toho vzniklo. Standové, všechno nejlepší!

0: Patriku, máš brigádu.
1: Jakou brigádu?
0: Brigádu na dnešní den.
1: A to je?
0: Podívej se do vzkazu přes aplikaci Rádia Kiss. Mm-hmm. Vidíš tu hladu vzkazu, která přišla? Všichni chtějí poslat písničku pro Standy.
1: Já vím, co jsem rád, že se líbilo.
0: A hlavně to i nějaký Standa slyšel.
2: Čau, díky za písničku, jsem Standa, dneska svátek a písnička mě hrozně bavila.
1: Hezky, Stando, všechno nejlepší.
3: No Patriku, normálně, já bych to dala jako ranní shot, to bylo super.
1: Tak takový opožděnější ranní shot pro Standy.
0: To je dobře, takže my to dáme na sociální sítě Rádia Kiss nebo na YouTube a můžete to Standu poslat.

0: Blíží se půl osmá a protože je čtvrtek, tak by normálně měly být rubriky Dořekni to, Dospívej to, Domysli to, ale protože Roman Anděl je na dovolené,
1: ano.
0: Od pondělka se nám vrátí.
1: España.
0: Ale kdybychom dneska tady jeli ty rubriky, tak já bych vlastně nazbírala body nebo ty, Patriku, a tomu Romanovi bychom utekli úplně.
1: Jo, to by bylo nefér. Pokaždý, když tady někdo zraní trojky není, tak prostě si dáme pauzu od tady těch soutěžících rubrik, aby v tom nebyl prostě nepořádek.
0: Tak, ale využijeme toho času, protože zítra je státní svátek. A my se nechceme prostě ochudit o to, co jsi nachystal v rubrice Lepší než originál, Patriku.
1: Já vím.
0: A ty jsi říkal, že to je česká písnička, ale potom jsi říkal, že to úplně tak česká písnička není.
1: Já jsem chtěl trošku vám, kysáci, zamotat hlavy. Ono to není česká písnička, ona je to spíš...
0: Taká jako keby...
1: Tak já už to řeknu, je to slovenská písnička.
0: Ale
1: no.
0: Ne, vravme, že to je normálně česká
1: písnička. Hej, ozaj, česká ozaj, písnička, ozaj. Hej. Teď nás Slováci zabijou. Jak
0: nám to nejde.
1: Ano, a jak už jsem zmiňoval včera, kdo jste poslouchal, tak opět si rejpnu do něčeho, co v minulé rubrice Lepší než originál, nebo ne v minulé,
0: když
1: ale
0: jsi
1: už,
0: zpíval
1: když
0: naposledy, jsem zpíval nebo někdy v minulosti.
1: Tak, přesně. Tak to nesklidilo úspěch a já jsem si říkal, že to prostě musím překonat.
0: Jo, takže dobře, takže jdeš znovu do boje s nějakými zarytými fanoušky nějaké skupiny, chápu to správně?
1: Chápeš to naprosto přesně, Míšo, a bude to slovensky, tak doufám, že my Slováci, naši kamarádi, kteří nás poslouchají, děkujeme jim za to, že nás ladí na Slovensku, že mi třeba odpustí, že to slovenské slovíčko některé nebude úplně jako stoprocentně slovensky.
0: Hele, ale to si dal docela velkou nápovědu. Já si myslím, že kysáci už by si přes apku Kysu mohli zkusit tipnout, jaká slovenská skupina to bude.
1: A nebo to bude Popelář?
0: A ty nespívaj slovensky, ne?
1: A tak možou, ne?
0: Ozaj?
1: Ozaj, hej.
0: Botox na Kysu.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Ještě předtím, než odhalíme, co budu zpívat v rubrice Lepší než originál, Anet tady má jednu dopravní informaci.
2: Ahoj, kdo můžete, tak se vyhněte trase na chod Jaroměř. Na obchvatu Jaroměře je ošklivá dopravní nehoda. Odkláněj to přes Sviništany a tvoří se kolony z obou stran.
1: Děkujeme, Anet.
3: Bouralo se v Praze v ulici 5. máje, taky v Rychnově nad Kněžnou je uzavřená Jiráskova ulice a dál ještě se bouralo v Třebíči v Nerudově ulici.

0: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: Rádio KISS počasí.
2: Venku dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a počítejme s přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19, na východě až 23 stupňů.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána si obce sami rozhodnou, jak nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. Velká část Británie, včetně Londýna, si dnes vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na které se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
1: Sport.
2: Pouhých 12 zákroků si připsal český brankář Montrealu Jakub Dobeš v úvodním utkání druhého kola play-off hokejové NHL proti Buffalo. Canadiens na ledě soupeře padly 2-4. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Už za chvíli nás čeká rubrika Lepší než originál, kde Patrik Peltan předvede nějaký song, který snad bude lepší.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: než originál.
1: Během toho, co máme na KISu rubriku Lepší než originál, si Patriku naspíval spoustu super songů. Mm-hmm. Naposledy třeba od Calvina Harrise Summer.
2: Mm-hmm, přesně tak.
1: Ale ty se pořád vracíš k písničce Plakala od divokýho Billa.
2: Máš pravdu, Míšo, protože tady tou písničkou jsem trošku asi rejpnul do srdíček všech rockerů, kterým se to neúplně líbilo. Bylo vidět, že na náš web KISS.cz, kdy hlasovali po celý víkend pro tuto písničku, tak přispěchalo opravdu hodně negativních reakcí. A poprvé jsem vlastně v této rubrice měl lehce nad 50%, mm-hmm. takže to bylo kousíček od toho, abych byl horší než originál.
1: Zase na druhou stranu, měl si tam ten zástup těch, co ti fandili, takže to bylo 50-50, ale věřím teda, že když to byl zatím vlastně jako nejhorší výsledek, že si to prostě člověk pamatuje.
2: Já jsem se rozhodl to trošku napravit, respektive opět si do těchto fandů roku trošku rejpnout. Dámy a pánové, milí kysáci, těsně předtím, než vám představím svou novou píseň v rubrice Lepší než originál, k tomu řeknu jediný. Jestli tahle písnička nepřekročí rekord rubriky Lepší než originál, tak víte co? Já to mám v číči. Pojďme na to!
1: To není vůbec jednoduchý.
2: Tak poslouchej.

0: číči na lehátku jsem si vzal, tentokrát na paškal já.
1: Ty, ale to je, já nemám slov, to je opravdu skvělý a nejenom, že ti to teda budu chválit já, co by 50% Vietnamka, ale ozvali se bratia zo Slovenska.
2: Dobre, Patrik, tak teraz si to rozobral. Odpadol som z teba, tu máš pozdrav od Slováka, jak repa z Košic. Zabíjak si velký.
0: Zdravíme do Košic, moc děkuju.
1: Ale to bylo neuvěřitelné, jak ty si tam naspíval i vlastně ten ječák nahoře a pak i ten hluboký.
0: Já jsem to totiž musel hodně vytahovat takhle, víš, jako
1: to, na... To tě ale z toho bolelo v krku, ne? Potom.
0: Ty brďo, já jsem fakt musel používat pastilky Gallery Voice, aby jsem o ten hlas nepřišel, aby potom jsem vlastně dospíval ten konec, jo. Protože to nebylo vůbec jednoduchý.
3: Hej, Páťo, tak to je kruto přísně dobrý. Co dobrý? Dobrý je zatří, toto je naprosto výborný. A doufám, že na nejbližší Kiss Party, nepočítám samozřejmě Ostravu, ale Mikulov, že to uslyšíme online.
1: No tohle to by bylo skvělý teda.
0: No dobře, no já si to ještě rozmyslím. Nicméně moc krát vám děkuju, Kisáci. Za chvilku se rozběhne hlasování na webu kiss.cz.
1: Přesně ve 7:45 a můžete celý víkend hlasovat, jestli je to lepší nebo horší než originál. Já dávám lepší.
0: Děkuju, děkuju, děkuju,
1: Míšo. Už jenom za tu odvahu, to bylo fakt jako něco.

0: Dovolím si tvrdit, že to, co se před chvílí odehrálo na KISu, se zařadí mezi legendy vysílání. Patrik Peltan přespíval Horký, že slíže, mám v číči na lehátku.
1: Ano, přesně tak. Já zdravím tady tu geniální kapelu Don Slovenské Nitry. Mám strašně je mám rád a říkal jsem si, já to prostě jedno musím dát. A děkuju za všechny vaše vzkazy.
2: Sakra, tak tohle se ti povedlo, kámo, hodně dobrý.
1: Děkuju.
3: Patriku, děláš ze mě srandu, tyhle, to je boží. To je sakra boží a tohle to prostě musí trhnout rekord.
4: Tak jako, pardon, ale já tady sedím s takovou husinou, to... Tohle je skvělý.
1: Určitě musím taky moc poděkovat Žánovi Lukovi, našemu produkčnímu, který měl se mnou velkou trpělivost, nebylo to vůbec jednoduchý, hlavně mě dostat do toho hlasu a musím říct, že opravdu tentokrát jsem s tím na 100% spokojený a fakt mě to bavilo.
0: Ne, jako za mě je neuvěřitelný, že jsi tam vlastně hodil takovou dvojroli, mm-hmm. protože je tam ten jeden, který je totálně na pohodu a pak je tam vlastně ten úplně ukyníkanej.
3: Teda Páťo, to jsi zabil, to je super. Teda to je 100%. Je lepší než originál.
5: Patriku, tak tohle se ti povedlo, to musí mít 100%, to musí mít 100%, to si zabil.
1: Moc krát děkuju, za minutu nám startuje hlasování na webu kiss.cz.
0: A myslím si, že teď ti bude nahrávat to, že je prodloužený víkend, protože kysáci budou mít o den navíc na to hlasovat na webu kiss.cz.
1: Jelikož nám za minutu startuje hlasování a za minutu mi končí písnička, co hraje pode mnou, tak si to dáme.
0: Dáme!

0: Přesně 7:45 a na webu kiss.cz už můžete najít článek lepší než originál a hlasovat, jestli tenhle Patrikův výkon byl lepší nebo horší než originál.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single.

0: Myslím si, že sám vidíš, že naše schránka s hlasovkama od Kysák úplně vybuchla.
1: Ano.
0: A je tady teda kopec vzkazů, protože jak si přespíval horký žeslí, že to je něco neuvěřitelného.
1: Mockrát vám všem děkuju. Snažím se vám opravdu odepsat skoro všem, ale asi to nebude v mých silách. Je tady opravdu stovky krásných hlasovek. Moc

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: A jak to před 8 hodinou jezdí na českých silnicích, Jirko?
2: Čau kysáci, obchvat Jaroměře stále uzavřen. Využijte objížďku, na kterou vás navádí policie.
3: Dva osobáky se srazily v Mostě v ulici Jaroslava Seiferta a zpomalte na silnici 4 ve směru do Strakonic, protože někde kolem 8. kilometru u Jíloviště jede auto v protisměru.
1: Přejeme šťastnou cestu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Venku dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a počítejme s přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19, na východě až 23 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí. V oblasti pokračují v zásahu. Poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě Národního parku. Americký prezident Donald Trump obhajoval nárůst odhadované ceny přístavby tanečního sálu v Bílém domě. Jeho východní křídlo nechal prezident navzdory kritice památkářů zbourat. Nově je cena stavby odhadována na 400 milionů dolarů. Původně měla stát polovinu. Trump tvrdí, že sál bude dvojnásobně velký oproti původnímu plánu a bude vyroben z kvalitních stavebních materiálů. A teď zpátky domů.
5: V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit mláďata kapibar. 7 mláďat tohoto největšího hlodavce se narodilo v pondělí jako dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu těchto zvířat. K vidění jsou ve výběhu v dolní části areálu. Pro KIS Blanka Holoubková.
4: Sport. Tenisté Vít Kopřiva, Kateřina Siňaková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Kopřiva porazil Fabiana Marošána 6-3 a 6-3. Siňaková vyřadila semifinalistku loňského Roland Garros. Valentová jde dál po vítězství 6-3 a 6-2 nad Julií Putinčevovou. A po velkém obratu slaví výhru i Karolína Plíšková. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní KIS.
3: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS. Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body. Dobré ráno z Rádia Kiss, pře Míša Dinhová
1: a Patrik Peltán.
0: Dneska je takový malý pátek, protože je čtvrtek, 7. Mm-hmm. května, zítra je státní svátek, spousta z vás bude mít volno, někteří z vás budou v práci, ale nebojte se, Rádio Kiss hraje nonstop.
1: Ano.
0: Ale obchody nebudou otevřený.
1: Ne, budou zavřený. Já v tom mám trošku totiž nepořádek. Nějaký pátek, státní svátek jsou otevřený, nějaký nejsou. Takže jak to je, Míšo?
0: Tenhle ten pátek budou mít obchody zavřeno, ale týká se to vlastně větších obchodů, pak některé menší obchody můžou mít otevřeno, benzínky normálně budou fungovat.
1: Jo,
0: jo, to jo, není to jako, že by to bylo úplně plošně, že prostě skončil svět. Mm-hmm. Ale spíš jde o to, že opravdu, když byste si měli nakoupit na zítřek, tak abyste měli něco na snídani a tak dále, tak prostě na to nezapomeňte.
1: Takže takový ty větší prodejny, velký hypermarkety,
0: jo,
1: ty budou
0: zavřený. Ty budou zavřený.
1: Je, a máš doma, Míšo, nakoupeno nebo nemáš?
0: Ty nemáš nakoupeno?
1: No, já jsem si říkal, že bych jako dneska skočil, ale když vím, kolik tam bude dneska lidí před tím prodlouženým volnem, tak to mi tam vůbec nechce.
0: To je pravda, tak běžte, co... A co je nejlepší? Jít co nejdřív nebo co nejpozdějiš?
1: Ty, těsně před zavíračkou jsem nikdy nešel, mě teď napadá.
0: No to tě ale vyženou prodavači.
1: Já to rychle sfouknu.
0: No to úplně je nejlepší tohleto. Já si myslím, že tyhle komentáře musí mít úplně nejradši, protože ono to málo jako lidí ví, ale já jsem kdysi dělala normálně taky v obchodě za kasou.
1: Fakt, jo?
0: No jasně, v rámci, když jsem byla ještě ve škole, mm-hmm. tak jsem dělala na brigádě v jednom velkém hypermarketu a to jsem vždycky milovala, když přišli lidi třeba za 9 minut a vždycky já jenom rychle si pro něco skočím. Pak vidíš, jak se zaseknou na slevách.
1: A je problém.
0: A je problém.

0: Aftertime nám dohrál na rádiu Kiss, jedna z novinek rádia Kiss, která boří teď naše testování, takže moc vám za to děkujeme. A když už jsme se bavili o tom, že zítra v pátek 8. května budou zavřené velké obchody, tak nezapomeňte, kysáci, kdybyste měli pernej víkend, třeba pracovní, a nedostali se do žádného obchodu nebo květinářství, nezapomeňte, že v neděli je Den matek.
1: To je pravda, 10. května.
0: Ano, všechny maminky slaví, takže nezapomeňte na ně. Stačí cokoliv, já si myslím, že když si prostě na maminku vzpomenete, alespoň jí napíšete zprávu, kdybyste byli náhodou od ní daleko, tak jí to udělá moc velkou radost.
1: Já jsem chtěla říct, aby si jako nakoupili tu kytku dopředu, víš, už dneska, ale to asi nevydrží.
0: No jako umělou, to je blbý, viď?
1: No to je.
0: Umělá, já taky nemám rád.
1: Čokoláda,
0: hele,
1: to se neskazí.
0: Přesně tak, vyřešeno. No ale vy, kysáci, nebo případně děti, pokud nás teď nějaké poslouchají, trošku opatrně, nebuďte maminkou moc brzo ráno. Kdyby náhodou maminka jela v sobotu na Mega Kiss Party do Ostravy, tak aby to nevypadalo nějak takhle.
2: Nechte to ohraní, maminku bolí hlavu.

0: Pojďme se podívat do včerejšího dopoledne za Michalem Kavalčíkem. Co s vámi včera řešil?
1: Já jsem tady zjistil, že pražské hlavní nádraží je 12. nejluxusnější na světě. Ano, vlaková nádraží jsou startovní štací výletů i dovolených a na jejich kvalitě záleží. Pojďme se dneska pobavit o tom, kde na svých cestách jste opravdu potkali nádraží, které vám totálně vyrazilo dech.
2: Ty jo.
0: Jezdíš vlakem?
2: Jezdím ráda vlakem.
0: Jo.
2: Jezdím ráda vlakem, když teda nejsem zrovna na motorce.
0: Já jsem, nebo mám strašně rád takový ty starý nádraží, takový ty červeno, co to je, žlutá možná, takový ty, víš, ty starý dobový, to je fakt hezký, to se mi líbí.
2: Já si teď jako, mně se jako první přesně vybavilo naše hlavní nádraží, ta historická část s tou kopulí,
0: ano.
2: Ta se mi líbí hodně a pak si myslím, že v Maďarsku. Mají krásný nádraží taky.
0: No tak vaše nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledne si za chvilku pustíme.

0: cestujícím. Vlak, který řídí Michal Kavalčík, právě dorazil a my si poslechneme jeho včerejší dopolední otázku.
1: Hledáme pro vás nejhezčí, nejluxusnější nádraží na světě, kde jste kdy byli a máte to zdokumentováno.
2: Tak kysáci, kde jste byli, tohle jsou vaše včerejší nejlepší odpovědi.
3: Tak za mě nejkrásnější nádraží Mnichov určitě, Berlín. Ani tě naše jsou není špatné, keď už povyhadrovali těch kadejakých podivných lidí. A to, co si hovoril s těmi kartonikovými jízdenkami, ano, to samozřejmě 80-ky, 90-ky, pamätám si.
4: Nevím, jestli nejrůznější, ale Frankfurt nad Mohanem, nádraží obrovský, skvělý. Pak se mi líbilo nádraží Firsku, takový malý, prostě zapadlý někde v nějaký vesnici, když jsme jeli z Dublinu.
1: Balíček Rádia Kiss bych dneska dal třeba Zbyňkovi.
5: Nejkrásnější nádraží, na kterém jsem kdy byl, je asi nádraží Atocha v Madridu. Je to jeden velký park, je to jedna velká botanická zahrada. Mm-hmm. Normálně mezi palmama si tam kupujete jízdenky, mezi tropickýma rozkvetlýma květinama si tam sedíte a čekáte na vlak. Nádhera, nádhera. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to jezdí ve čtvrtek krásně před 8:30, Míšo?
2: No, takhle. Doufejme, že se vám jede krásně, ale jsou místa, kde to úplně tak krásně nejede. Třeba v Praze v Hybernské, tady se bouralo a připomínáme nehody, které se staly v Mostě v ulici Jaroslava Seiferta a taky v Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici. I might never be the one you take home to mother.

0: KISS počasí.
1: Na jihu a na západě Čech čekáme převážně oblačno, místy s přeháníkami a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav. Týkají se například růstu rodičovské. Rusko ve strachu z útoku na blížící se oslavy konce druhé světové války výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření v Moskvě i Petrohradu. V obou městech od úterý dochází k vypínání nebo omezování mobilního internetu a dochází také k citelnému omezení provozu na moskevských letištích.
0: Sport.
1: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Mountfield oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí. V hradeckém týmu 35-letý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, se kterým se zná od dorosteneckých let. Tolik zprávy v jedné minutě na KISSu a Tereza Jandová.
2: Pokračuje ranní KISS ve složení Patrik Peltan, Míša Dinhová a co si teď budeme hrát?
3: Teď nás čekají dva bráchové ze čtvrtého patra.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Dva bráchové ze čtvrtého patra, neboli Two Brothers on the Fourth Floor. Teď jsem to řekl správně, Míšo.
1: Tak to nakonec řekl.
0: Výborně, děkuju. Dneska při čtvrtku 7. května mě zaujala zpráva o nemoci, o které jsem vůbec nevěděl, že existuje. A je to teda až jako bizarní. U ženy v Číně se projevilo vzácné onemocnění, kvůli kterému neslyší mužské hlasy. To mi říkej, člověče, že něco takového existuje.
1: Cože?
0: Míšo.
1: Co?
0: Já o tom chci s tebou diskutovat, jestli
1: co?
0: Jako, co si o tom myslíš.
1: Počkej, promiň, Patriku, já tě neslyším.
0: Míšo, prosím, co si myslíš o tom, že existuje nemoc, že žena neslyší mužský hlasy?
2: Já tady nebudu.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Bavil jsem se tady o nemoci, která mě zaujala a říkal jsem si, že je taková až jako bizarní. Nechcem se tomu vůbec nějak vysmívat, to vůbec ne. Ale je to teda zajímavý. U ženy v Číně se projevilo vzácné onemocnění, kvůli kterému neslyší mužské hlasy. Míšo, už se se mnou můžeš bavit, prosím tě.
1: Jo, už se s tebou budu bavit, super, ale super. Chtěla jsem si to na chvíli užít.
0: To by se to občas líbilo, viď, to využít.
1: Já si říkám, že než spíš jako nám, ženám, tak si myslím, že by se to občas hodilo chlapům.
0: No, to je
1: protože
0: pravda.
1: Ty ženský, jak jsou ukecaný, tak ono kolikrát je někdy pro chlapy jednodušší, když občas tu ženskou neslyší.
0: Na, posluchač Vašek se k tomu vyjadřuje.
2: No, nevím, jak ženy v Číně nebo kde to neslyší mužský hlasy, ale v Čechách ženy jsou jak echolokátor. Jsem v Praze, žena v Plzni a slyší, že mi pípne SMS-ka, takže jako to je kravina. Au.
0: No, tak v Česku je takovej asi trošku jiný tady ten virus. Hezké ráno, tady je LMFAO. Party Rock!

0: Přiblížila se nám 8:45 a vy už víte, kysáci, co to znamená. Zavolejte si k nám semka do Rádia Kiss o rádiový balíček, protože nás čeká...
1: Kachny. Kachny. Kachny.
2: Poslyšte, to jsem se vás chtěl zeptat, co je to tu všude za ptáky?
1: Kachny.
3: Kdybyste slyšeli dneska ráno nějakou podezřelou zprávu, berte do ruky telefon a vytáčejte 210 323 323. Pokud odhalíte ranní kachnu, vyhrajete rádiový balíček.

0: Ranního kysu.
1: Teď záleží na tom, jak jste byli dneska ráno pozorní kysáci, protože rubrika Ranní kachna je o tom, že někdy během našeho ranního vysílání řekneme nějakou zprávu, která není úplně pravdivá. Většinou je to úplná blbost.
2: Ano.
1: A když ji správně odhalíte, tak vám dáme rádiový balíček.
2: Dneska se pokusí Ranní kachnu ulovit Matěj. Matěj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Kde pak tě máme, v jakém koutu České republiky, Matěj?
3: Ale teďka jdu nakládat do Lipníku nad Bečvou, tyhle, a patrazím dobu.
2: A od kolika hodin posloucháš Radio Kiss?
3: Já tak nějak se...
2: Halo? Teď jsi nám úplně vypadl, Matěj. Už. Od kolika posloucháš?
3: Přerušovaně od 6 od rána.
2: Takže je možnost, že jsi mohl slyšet nějakou ranní kachnu, pokud samozřejmě zazněla. Tak povídej, co si myslíš, že je dnešní ranní kachna?
3: Hele, já si myslím, že to bude tím, jak říkal, že ta ženská v Číně neslyší ty mužský hlasy, že to je podle mě kachna. A že když už tak by neslyšela nic a ne jenom mužský hlas.
2: Ono je to k tomu, Matěj, přirovnaný. Mě to taky trošku překvapilo. Ono to, já jsem to k tomu přirovnal, že neslyší chlapy, protože my chlapy máme hlubší hlas a ona neslyší nízký frekvence. Takže ty to jakoby, ty vyšší hlasy, co mají ženy, tak to ona slyší, ale ty nižší, takže když to řeknu 90% chlapů, prostě ona neslyší, člověče, a je to bohužel pravda.
3: Aha, tak to je pěkný, to netušil, že něco takového vůbec může být.
2: Já taky ne, člověče, tak jsem si říkal, že to schválně zkusím a bohužel se schytil. Ale nevadí, Matěj, zkuš to zase jindy, třeba po deváté v soutěži s tenis kožroutem, jo?
3: Dobrá, tak jo.
2: Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj,
1: no tak zkusíme někoho dalšího. Halo, kdo je na lince?
2: Co to je?
1: A to je hezký, ale že nám chcete i zaspívat.
2: Ale já nikam nevolám, mě někdo volá. Počkej, tam je melodie, tak si ji poslechneme.
1: Počkej.
2: Halo?
1: Už, halo.
4: Ahoj, Markéta.
1: Ahoj, Markéto, ty jsi nám ale zahrála hezkou písničku.
4: Nějakým nedopatřením.
1: Ale to nevadí. Teď je v rubrice Ranní kachna, musíš odhalit nějakou dezinformaci. Slyšela jsi dneska ráno něco podezřelého?
4: No, neslyšela jsem nic, myslím si, že dneska nebyla.
2: Markéto, dneska kachna nebyla! Získáváš rádiový balíček, my jsme dneska záměrně žádnou kachnu nevypustili, říkali jsme si, že vám to dáme dneska tak jako trošku zadarmo.
4: Děkuji.
1: Tak nám vydrž na lince a my vyřešíme, jak k tobě ten balíček dostaneme.
2: Markéto, měj se krásně a zase někdy na kysu.
1: Ahoj!

0: na tom Pražském okruhu, tak dojede od toho letiště, tak aby se držel co nejvíc pravo a vzal to jakoby přes nájezd na D5, sjezd na Zličín a takovým tím vykousnutým a zase se vrátil zpátky.
1: Děkujeme, Katka je ve Veselí nad Lužnicí.
2: Veselí nad Lužnicí za Kauflandem u nájezdu na dálnici stojí dopravní značení, chlapi tam dávají značky, bude se tam něco dělat, tak se tam přibrzdíte a tě nesrazíte.
3: Na dálnici D1 řeší nehodu na 14. kilometru ve směru do Prahy. Dál se bouralo v Brně v ulici Zeleného, v Praze na Průmyslové a v Českých Budějovicích na Okružní.

0: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku dnes převládá oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19 na východě až 23 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Větrné elektrárny rozdělují českou společnost. Zhruba polovina z nás ve větrnicích vidí čistou energii a peníze. Druhá se obává ničení krajiny, hluku a poklesu hodnoty svých domů. Loni se v Česku konal rekordní počet místních referend kvůli výstavě.

0: stavbě větrných elektráren a ty také dopadly zhruba stejně, půl pro a půl proti. V západním Maďarsku řeší vážné zdravotní riziko při stavbě silnic, parkovišť i zpevněných ploch. Tam použili štěrk kontaminovaný azbestem. Zasaženy tak mohou být desítky obcí. Ve městě Sombateli už vyhlásili nouzový stav. A teď zpátky domů.
1: Pohlaví můžete mít doma. Česká pošta uvedla včera do prodeje příležitostný poštovní aršík z edice Ochrana přírody Polabí. Námětem aršíku a známek je polabská krajina s jejími typickými prvky. Aršík se dvěma známkami stojí 84 korun. Prokys Blanka Holoubková.
0: Odvetný semifinálový duel Bayernu s PSG nabídl vše, co si fotbalový fanoušek žádá. Pařížané v dramatickém závěru uhájili těsný náskok z prvního semifinálového zápasu a po výsledku 1-1 postoupili do finále Ligy mistrů, kde budou titul obhajovat proti Arsenálu. To byly aktuální zprávy a pokračuje Raníky se Smíšou a Patrikem.
2: Jestli milujete boty a chtěli byste vyhrát tenisky, tak poslouchejte Radio Kiss.
3: Protože v téhle hodině opět budeme soutěžit s Teniskožroutem.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Nejsou to jenom boty, jenom tenisky. Na webu teniskožrout.cz najdete kousky, které se jinde už třeba nedají sehnat, protože zmizely z trhu rychlostí blesku, nebo třeba to jsou limitované edice, archivní kousky, boty, které mají příběh a který nemá na nohou jen tak někdo. Pokud správně odpovíte na otázku přes aplikaci Rádia Kiss a budete nejrychlejší, tak vyhrajete voucher v hodnotě 2000 korun.
2: Ano, přesně tak. 2000 korun můžou být vaše, pokud zodpovíte přes aplikaci Rádia Kiss jako první na následující otázku. Odpověď samozřejmě najdete na webu teniskožrout.cz. A teď ta otázka. Co je napsáno na teniskách Converse Chuck Taylor All Star? Ještě jednou to zopakuju. Co je napsáno na teniskách Converse Chuck Taylor All Star? Takhle je to jednoduchý.
1: Teď už záleží na tom, jak budete rychlí, jak rychle najdete správnou odpověď na webu teniskožrout.cz.
3: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Tenisky dneska nejsou jenom něco, v čem prostě chodíte. Jsou signál, ukazují, kdo jste a jaký máte styl. Já se teď dívám na svoje vlastní boty, Patriku. Ano. A moje boty asi odráží to, že já mám psa. Protože mi vždycky ty boty poťape. Mm-hmm. Co tvoje boty?
2: Já mám bílé boty a mám to úplně stejně a beru to už jako takový boty, který za chvilku vyhodím, protože to absolutně nejde vyprat, nejde to z toho dostat a máme prostě už takový lehce zašlý. No.
1: Ano. A my vlastně můžeme to prozradit, protože v sobotu na Mega Kiss Party v Ostravě budeme mít krásné boty od Tenisko Žrouta v červený barvě. Moc za to děkujeme, protože jsou na tom i nápisy Be happy. A tak dále. Můžete se klidně podívat na sociální sítě Jakis, kde uvidíte, jak jsme je rozbalovali. Ale teď k naší soutěži, protože my teď soutěžíme o voucher za 2000 korun a přes hlasovky Rádia Kiss jste posílali odpověď na otázku.
2: Co je napsáno na teniskách Converse Chuck Taylor All Star? Přišlo dosti hlasovek, tak si pustíme třeba Peťku.
3: Not a Chuck Hyde.
2: Peťka byla velmi rychlá, aby to stihla, ale bohužel tohle není správná odpověď. Správná odpověď a ta úplně nejrychlejší ze všech hlasovek byla Soňa. Wow! Takže Soni, jaká byla správná odpověď?
4: We are not alone.
2: Ano, přesně tak. We are not alone. Soni získává voucher v hodnotě 2000 korun. Ale pozor, zítra určitě soutěžíme taky. Zase po 9. hodině, tentokrát s Martinem Hovorkou, ale tam, kysáci, už to nebude o voucher za 2000. Nebude to o voucher za 3, 4, 5 tisíc. Tentokrát to bude o voucher v hodnotě 10 tisíc korun!
1: Takže nezapomeňte, kysáci, i zítra po 9. hodině ladit Radio Kiss.
2: Každý den mezi 12. a 1. hodinou sleva 10% na tenisky na teniskožrout.cz. Stačí zadat kód KISS10 a 10% sleva je doma.
5: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.

0: v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožderu.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožderu.cz, protože obyčejnost bolí.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Lepší než originál.
1: Kvůli tomu, že zítra je státní svátek, tak jsme dneska v 7:30 ráno představili výjimečně Patrikův song v rubrice Lepší než originál a ty jsi si vybral, a to teda jako to hodně kysákům spadla brada, protože song od Horký, že slíže mám v Číči na lehátku.
2: Ano, ano, tak jsem to předělal.
1: Ano, takhle jsi to přejmenoval, je docela dost náročný song. Ještě k tomu je to ve slovenštině. Mm-hmm. Ještě k tomu je tam dvojrole, protože je tam taková ta hysterická manželka, pak je tam ten pohodář a ty si to vyseknul úplně úžasně. A tady máš pár vzkazů od kysáků, kteří už tvůj výkon slyšeli.
3: Páťo, ty Číčo, ty Vogo, toto nemělo chybu. Jako toto, jestli nepřeromí už rekord tady v této rubrice, tak normálně končím poslouchat v pátek o 7:30 tuto rubriku, to bylo luxusní.
2: Léňo, seš moc hodná, moc krát děkuju vám všem, co jste mi psali, jak normálně textové zprávy, tak i hlasovky. Samozřejmě přišly i zprávy, že jsem to neměl úplně dobrý kvůli té slovenštině a tak dále. Jasný, chápu, pro někoho to není dobrý, pro někoho to je dobrý.
1: Snaha se cení.
2: Od toho tam je hlasování na webu kiss.cz, jestli to je lepší nebo horší než originál. Ale já za sebe musím říct, že já jsem s tím naprosto tentokrát spokojený a fakt mě to baví.
4: Ty brďo, Patriku, nech to klobouk dolů, jako takhle. Takovou kadenci slov, to se může jít Eminem zahrabat.
5: Teda, Páťo, to si zabil, to je super. Teda, to je 100% lepší než originál.
1: Jak už jsi říkal, Patriku, probíhá hlasování na webu kiss.cz až do pondělních 7:30 ráno. Mm-hmm. A to si to vyhodnotíme už společně i s Romanem Andělem, který se vrátí z Dovči.
2: Ty, ale to jsem zvědavý, co Roman na tohle to řekne.
1: Pokud jste to neslyšeli, kysáci, tak teď si dejte rádio pořádně na hlas. Tohle totiž zpívá Patrik Peltan.
2: Horký, že slíže mám doslova v Číči na lehátku.
1: Na kysu.

0: Elis DJ nám právě teď krátce před 9:45 dohrál na rádiu Kiss a na rádiu Kiss teď už taky ready Michael Kavalčík.
1: No krásné dopoledne, jak jste to zvládli, dobrý?
2: No jak si to zvládnul ty vypadáš zřízený po trance party.
1: Trošku jsme řádili s Václavem, ale bylo to pěkný.
0: Užili jste si to, bylo to
1: užili,
0: super.
1: Jeli jsme bomby, pecky, rakety a jak on to říká, hej ho, pařmení, bylo to skvělé.
0: Kdo nepaří s náma, paří proti nám.
1: Proti nám. Jo, krásný.
0: No. Michale, co ty chystáš na prodloužený vlastně víkend, jsme se tě ani nezeptali.
1: No vidíš to, prosím tě, já dneska oslavuji narozeniny mého kamaráda, frčím do Klášterce nad Ohří, tam je taková soukromá oslava, takže budu pít matonku. No a v sobotu mě čeká velká svatba v Beskyde.
0: Mm-hmm, tak to si moc užij.
1: Zapomněl jsem křestní jména, ale má to být velká svatba.
0: Řekni třeba Matěj a Pavla, to je jedno.
1: Ale mají se rádi a řeknu si ano.
0: To my se zase v sobotu těšíme na Mega Kiss Party do Ostravy.
1: No jo, vlastně vy jste
0: ano,
1: v té Ostravě.
0: Jasně. Přesně v 16 jo. V sobotu to startuje, v 17 jdeme na pódiu, tak na nás myslí Michael, ať se nám rozmotá jazyk.
1: Pozdravuj mě Two Unlimited.
0: Yeah. Budeme. Okay. Michale, měj se krásně.
1: Bo to je...

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pár drobností tady, pardon, omlouvám se, ale před chvíličkou jsem měl úplně normální hlas. Pár drobností tady máme v dopravě, tak dávejte pozor. 69. kilometr ve směru na Brno, tak tam jsou tři ťukance a to bude asi, přátelé, všechno. Ještě jde 027. kilometr z Ruzyně na Modletice. Pozor, vysypaný pytel na vozovce, bude se odklízet. Silnice 50, Buchlovice, okres Uherské Hradiště, osobák s nákladákem. A D1, 155. kilometr z Prahy na Brno, je tam předmět na vozovce, tak opatrně. Pojďme na muziku, C-Block nám odstartují pěkně desátou.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce.

0: Zřetel.cz.
1: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Venku dnes převládá oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19 na východě až 23 stupňů.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem rezortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše. Ministr Jeroným Tejc krok hájí tím, že po něm volají obhájci. Na výletní lodi na Kapverdách, kde se několik lidí nakazilo hantavirem, není podle dostupných informací žádný občan České republiky. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává riziko pro evropskou populaci velmi nízké. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. A teď zpátky domů.
4: V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit mláďata kapibar. 7 mláďat tohoto největšího hlodavce se narodilo v pondělí jako dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu těchto zvířat. K vidění jsou ve výběhu v dolní části areálu. Pro KISS Blanka Holoubková.
2: Sport.
3: České hokejisty čekají švédské hry. Dnes budou soupeřem našeho výběru od 19 hodin domácí Švédové, se kterými jsme prohráli už 5 vzájemných zápasů v řadě. Reprezentace tří korunek je navíc v této sezóně 100%, když vyhrála všech 9 duelů. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední KISS.
5: Vítejte, máme tady poslední pro někoho pracovní den, tak si to pěkně užijeme. Svátek má Stanislav a hezký poslech KISSu.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy. I'm so sorry.

0: Dneska začnu takovou netradiční zprávičkou, která mě na jednu stranu trošku rozesmála, ale pak se říkám jako proč ne? To není for, to je opravdu realita, to je skutečnost a pokud byste na to měli, jak se říká lidově, koule, můžete to zkusit a prodloužený víkend, pátek, sobota, neděle, otestovat vaše schopnosti, co se týče, jak to říct, no, vašeho strachu, jo? Turisté mohou v Číně přespat vedle tygrů, kysáci. Některé hotely lákají na luxusní interiéry, jiné na blízkost unikátních památek. No a bacha, hosté si můžou v jednom čínském hotelu, který je spojen se zoo, nabídnout a vyzkoušet v skutku jedinečný zážitek. Hosté se mohou ubytovat s výhledem na výběh tygrů. Jsou od něj odděleni pouze skleněnou stěnou a tygři tak často lehávají pouhý metr od postele turistů. Já bych tam jel s tchýní a tam bych normálně v tom skle ještě vyřízl i díru. Tak hezký čtvrtek, pojďme na to, startuje Dopout Pokis a za chviličku třeba Sub Focus, to by vás mělo pěkně nastartovat. A balíček už je také připraven.
1: Michal Kalčík, Kiss, Radio Kiss.

0: Děkujeme kapele Roxette za tuhletu píseň, Slipy a moje kára. A pojďme na čtvrteční balíček.
1: Ladit rádio mám v popisu a tak poslouchám koho? No přece Michaela na Kisu.
0: Já bych s dovolením se dneska odpíchl od toho čínského hotelu, nebudete tomu věřit, ale oni mají vyprodáno skoro na 2 roky dopředu. Je to takový krásný pokoj, všechno je to za sklem a vy prostě normálně spíte a koukáte na výběh, kde jsou tygři a lvy a vypadá to fakt zajímavě. Pojďme ve čtvrtečním balíčku se zeptat na vaší nejzajímavější, nejhorší, nejkrásnější přespávačku ve vašem životě. Prostě na co nikdy nezapomenete. Bylo to pod stanem, byl to 12-hvězdičkový hotel, dali jste za to bambilion, ráno jste se probudili a měli jste myši v pokoji, nebo jste se probudili a vítala vás nějaká slavná osobnost. Prostě kde to pro vás bylo absolutně top. A nebo úplně to nejhorší. Šváby, kam se podíváš a tam už v životě nikdy nepojedu. Pojďme se na to podívat. Nejhorší anebo nejlepší přespávačka, jo, ve vašem životě. Já jsem teda ještě na žádném podobném místě, jako v čínském hotelu, že bych za sklem měl nějaké šelmy. To jsem ještě neabsolvoval, ale vypadá to zajímavě. Vypadá to zajímavě, jsou tam trojité nějaké skla, takže nemusíte mít strach, že by vás tygr nějak snědl. Pochutnal si na vás na oběd či na večeři, ale zase jako ne každý na to má být v takové blízkosti těchto úžasných, krásných, velkých kočiček. Tak pokud chcete se zapojit, balíček, samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu také baťůžek s logem Rádia Kiss, tlačítko, soutěž v naší apce.
2: Kiss, Rádio Kiss.

0: No stress.
1: Ano, žádný stres, ale občas, když někde přespáváme v nějakém krásném hotelu, v penzionu nebo na nějaké ubytovně, tak občas to stres je. V Číně mají novou turistickou atrakci hotel, kde máte výhled na výběh tygrů. No, jenom pro odvážné. Nejhorší a nebo nejlepší přespávačka, co Nicole?
2: Ahoj kysáci, moje asi nejhorší přespávačka byla, když každý rok jsme jezdili na Červený Hrádek do kempu, kde to absolutně milujeme. A jeden rok jsme tam našli hnízdo pokoutníků, bylo jich tam asi 50 a my jsme z toho 5 dnů spali v autě, protože jsme se báli vejít do chatky. Takže ahoj.
1: 5 dnů v autě máš můj velký obdiv, protože já jsem párkrát přespával v autě a to už, pokud tam člověk nemá tu madraci nějakou rozkládací, to je peklo. Páteř v háji, všechno v háji. Tereska.
3: Ahoj Michael, tak my jsme takhle jednou s manželem jeli do Německa, on tam měl pracovně, měli jsme malý děti, takže řekl, pojedeme všichni společně, tak jsme jeli všichni společně, měli jsme rezervovaný krásný baráček přes Airbnb. Jeli jsme asi 1700 kilometrů, domeček nám po cestě zrušili a my jsme 4 dny spali ve velký zimě, jakože fakt v zimě v karavanu. Byly největší bouřky, bylo to šíleně, mysleli jsme, že tam umřem.
1: No, a v karavanu, když nemáš přípojku na 230, si prostě nezatopíš. Ještě Marek.
4: Tak Majklíčku, noc, na kterou v životě nezapomenu. Bylo mi asi 16, s kamarádem jsme se vydali na jeden nejmenovaný tuning sedas do Vyškova. Měli jsme domluvený přespání u kamaráda v autě, že ten se tak ožral, že na nás zapomněl, zamknul se v autě a nešel zbudit. Tak jsme celou noc proleželi venku na lavičce jak bezdomovci. Byl duben, kolem nuly, nikdy na to nezapomenu. Ráno kostka ledu. Čau.
1: No jo, ale hřála nás láska ke kamarádovi. Kiss. Radio Kiss. Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: nejhorší anebo nejlepší přespávačka ve vašem životě. Našli jsme tady hotel v Číně, pokud byste chtěli mít takový zážitek. Za sklem máte výběh tygrů. Ano, těchto šelem. No, přicházejí zajímavé kousky. Martin?
1: Čau, Michael, kdysi, jak jsem jezdil dodávkou pro jednu firmu, tak jsem zůstal stát v lese a vůbec nic jsem neviděl. Najednou někdo zaklepl na okno a říká, tady nesmíte spát, tady je soukromý pozemek. Pojďte k nám. Tak jsem šel, on to byl krásný zámecký hotel s červenýma lampičkama a s úžasnýma kočkama kolem mě. Ale já byl tak unavený, že mi dali ten nejlepší pokoj a šel jsem spát. Ráno jsem měl úžasnou snídaní, nakonec jsem zjistil, že byl taky z Karviné. Čau, Martin.
0: Taky z Karviné. Marťa.
2: Ahoj, Michael. Tak moje nejhorší přespávačka byla asi v Helsinkách, když jsme byli ubytovaní v jednom hotelu a já jsem si odtamtud přivezla domů vši. To opravdu nechceš. Marťa, ahoj.
0: Cože? To si vůbec neumím představit. Lukáš.
3: Čau, Michael. Hele, my jsme byli v 98. na Fuerteventuře na Kanárských ostrovech. Na ozdravném pobytu dětským, takovým jakoby tábor. Bylo v té době asi 10 let. Bylo to tam dost děsivý a při vstupu jsme dostali každý do ruky jeden sprej proti švábu. Protože ty šváby tam byly úplně všude. A to byl docela masakr. To tam lezlo, to byl humus. Čau, Wes.
0: No jo, to se občas stává. Já se vzpomínám na historku, když moji rodiče byli teda ještě v 80. letech v Rusku na poznávacím zájezdu v Moskvě a místo záclon tam byly deky v hotelu a také šváby, no. To byla, to si nechte vyprávět někdy. Káča.
4: Tak nejhorší přespání bylo asi, když mi bylo náct, tak jsme si s kamarádkou řekli, že večer utečeme z baráku. Já jsem mámě řekla, že spím u ní, ona svojí mámě, že spí u mě. No a šli jsme na tah, jenže jsme nedomysleli to, že nebudeme mít kde spát. Takže jsme nakonec vykempili, prosím tebe, na ledňáku na záchodech. Ahoj.
0: Vykempili. Asi nejlepší noc, kemp Klůček po Kiss Party v 5 ráno, kdy já vstala a ostatní ještě spali. Zdenko, zdravíme. Co na to Pája?
5: Nejhorší přespání. Hasičský tábor na Pnětukách. Starý chatky, starý palandy. Když jsme si do toho lehli, tak se pod náma prolomila postel. Lepší se spalo na zemi. Tak zatím, čau.
0: Didi, ahoj kysáci. Když jsme letěli do Mexika, tak po 28 hodinách dlouhé cesty jsme konečně dorazili do dané destinace. Hledali jsme ubytování, ale marně. Pak jsme koukali na rezervaci, kterou jsme dělali a oni nám tu rezervaci zrušili. Bylo po půlnoci a nic jsme nenašli. Tak jsme pak spali v autě a další den hledali ubytování. No a Mexiko není drahá, není levná dovolená, to zamrzí. Co Kačka?
6: Ahoj, Michael. Nejhezčí spaní je pod Čirákem v Kořenově. Tam jsme jezdili jako malí s našima. Akorát bacha, chodí tam blejcenky, aspoň tak mi to ráno naši vždycky tvrdili. Hezký víkend, papa.
0: Počkat. Řekla, chodí tam mlejt srnky, anebo to začínalo b? To jsem ani netušil, že takový zážitek můžeš mít po ránu při spaní pod Čirákem.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my tady dneska si povídáme o nejhorších anebo nejlepších přespávačkách vašeho života. Jak to dopadlo? Kde to bylo, kysáci? A na co už nikdy v životě nezapomenete? Martine?
1: Nazdar, Michaele. Tak já mám nejhorší přespávačku po akci, když jsem se zbudil vedle cizí ženy.
0: Ale to přece nemůže být nejhorší přespávačka. Tak pokecám, navážu kontakt, udělám dámě snídani a hned je ten den lepší, ne? Lukáš.
2: Čaba s Michaelem, nejkrásnější přespávačku jsem zažil s kamarádem v Chorvatsku a s mým synem. Měli jsme na takový mikrotrýpeček v Umagu, vzadu takhle za městem. Kluci si vybudovali na stromě nad pláží takovej bunkřík. Mm-hmm. Vyměnili jsme to místo s nima za jednu plechovku rumu s kolou a to spaní v těch korunách stromů, co bylo úplně něco neuvěřitelného. Kam se na to hrabe hotel?
0: Doufám, že jste nespadli, kluci, a tvrdě na hlavičku. Zuzi, ahoj, tak nejhorší zážitek byl, když jsme na táboře na Puťáku byli celý mokrý a smradlavý a spali jsme všichni v hangáru někde u Mimoně a všichni jsme se sušili, věci nad ohněm, tvrdé spaní a ještě když půlka tábora chrápala nebo mluvila ze spaní, tak hezký den, Zuzka. No jo, no ty tábory. Já třeba musím říct, že obdivuju, jak oni tam spí v tom Survivoru, jo, na tom táboře, teda na tom ostrově, jak tam spí na těch dřevěných deskách, tak já jsem se ptal, představte si, že oni nemají dovoleno si jakoby pod sebe nic dát, jo, normální člověk by šel, natrhal by tam prostě 50 listů nějakých těch, z těch palem nebo něco, že jo, a udělal by si takovou jako měkčí přikrývku, oni to mají zakázaný. Já vůbec nevím, jestli bych 2 měsíce dál spát na dřevěných prknech. A já.
3: Nejhorší přespání bylo na začátku července v roce 2015. Začínali jsme s manželem chodit a on mě vzal na svůj skautský tábor. Tehdy samozřejmě platilo pravidlo, že pokud nejsou manželé, tak spolu nemůžou spát jako v jedné chatce nebo stanu nebo tak. Takže on spal se svými vedoucími a já jsem spala sama v podsaďáku. Byla šílená zima, asi tak 6-7 stupňů v noci, fakt hrozný. A já jsem zimobřivá, klepala jsem kosu, spala jsem za tu dobu asi 30 minut a bylo to hrůza.
0: No, to ti nezávidíme. Když mě bylo 17, píše Jana, šla jsem na diskotéku s tím, že budu spát u kamarádky. Nějak se to zvrtlo a já skončila u známého doma s ním a v posteli. Ve vší počestnosti samozřejmě 2 smajlíky. Potřebovala jsem strašně čůrat, ale nevěděla jsem, kde je záchod. No, hledala jsem a potkala jsem se s jeho tatínkem. Ještě mi pak udělal snídani a já odjela domů. Malou jsem stihla. A co Léňa?
4: Čau, Majklíčku. No tak pro mě nejhorší přespání bylo, když jsme si sjížděli řeku na Slovensku. Měli jsme dojet do kempu, akorát kemp už nějakou dobu neexistoval. Takže stany jsme stavili asi v metr vysoké trávě a ještě tam byla výstraha, že tam jsou medvědi, takže to byla super noc. Tak ahoj, hezký prodloužený víkend všem.
0: Jo, jenom tak, jako jsem tady správce areálu, jenom se nelekněte, možná večer kolem vás bude chodit medvěd. No ty krás, okamžitě beru, zdrhal bych, okamžitě. Na některé medvědy ani pepřák nestačí. Máme tady dnešního vítěze, já bych to dal Václavovi, protože tolik smůly, rovnou 3x, neuvěřitelné.
5: Čau, Michaele, moje nejhorší přespávačka byla ve Stuttgartu, kam jsme jeli s kámošem prý makat za marky. První noc jsme zjistili, že má zapečetěný byt od policie, takže jsme spali v parku. Druhou noc jsme spali u Bodamského jezera na pláži. A třetí a čtvrtou noc jsem se bez peněz dostával zpátky do České republiky. Takže to byla nejhorší přespávačka. Čau, měj se, ahoj.
0: Ano, jak by řekl rodilý Němčour, das ist scheiße.

91. Předmět na vozovce, vypadá to na nějakou paletu. Ulice Masarykova v Domažlicích, nehoda, dva autáky v sobě. Ulice Strakonická v Praze, pozor, tam je taky nějaký předmět. A ještě pytel na vozovce ve Strahovském tunelu, tak ať do toho nevletíte. A ještě rychle do Karviné v ulici Rudé armády, to ještě existuje, aha. Nehoda, dvakrát osobák. Bacha! Bacha v ulici v Rudé armády. Ať tam někoho nepotkáte. Jolanda za chviličku po čerstvých zprávách v 11.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
4: Radio Kiss, počasí.
5: Venku dnes převládá oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19 na východě až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Na obloze na jižní polokouli je v těchto dnech k vidění výjimečná kometa. Těleso přiletělo z okraje sluneční soustavy a pozorovat ho ze Země bude možné ještě zhruba 2 týdny. Pak zmizí na dalších zhruba 170 000

0: tisíc let. Americký prezident Donald Trump podepsal novou protiteroristickou strategii, která se soustředí na zneškodňování drogových kartelů v západní hemisféře. Dokument podepsal několik měsíců poté, co jeho administrativa zveřejnila strategii pro národní bezpečnost, ve které západní hemisféru označila za prioritu Spojených států. A teď zpátky domů.
1: Pohlaví můžete mít doma. Česká pošta uvedla včera do prodeje příležitostný poštovní aršík z edice Ochrana přírody Pohlaví. Námětem aršíku a známek je polabská krajina s jejími typickými prvky. Aršík se dvěma známkami stojí 84 korun. Prokys Blanka Holoubková.
0: Sport. Brankář Anaheimu Lukáš Dostál ve druhém utkání druhého kola play-off NHL dlouho deptal hráče Vegas. Nakonec inkasoval až 6 sekund před koncem třetí třetiny. To už bylo o vítězi jasno. Anaheim vyhrál na ledě soupeře 3-1 a srovnal sérii. Naopak další český golman Jakub Dobeš neměl svůj den. V úvodním klání proti Buffalu zapsal pouhých 12 zákroků a Canadiens padli 2-4. Tolik zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
2: Děkujeme, Teresko. Máme 2 minuty po 11. hodině. Jolanda, Felix, Kaskáda a vám super čtvrtek.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: Ladíte Kiss už ve čtvrtek 7. května. Přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku Stanislavům. Standové, tak všechno nejlepší pro vás. Za chviličku třeba korona, budeme vzpomínat na 90. No a podíváme se v téhleté hodině na ikonický ostrůvek, kde možná kdysi jste byli osobně a tehdy vás tam ještě pustili. Protože tenhle ten ikonický ostrůvek na Jadranu se po letitých sporech znovu otevře veřejnosti. Kde, proč a bude vás to stát nějaké prachy, to se dozvíte za chviličku. Moudro dne už je připraveno.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Možná si, kysáci, často říkáte, jak máme poznat, že chlap už je starý. Kdy to nastává? Kdy je ten moment? Holky, dámy, pište si.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Podle nejnovější studie se zjistilo, že chlap je starý tehdy, když ho namísto žen začnou vzrušovat akce v Kauflandu.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: co děláte v sobotu? Za dva dny. Za dva dny. To vypukne. Lístky stále k prodeji.
1: Radio Kiss přijede do Ostravy.
2: Už 9. května na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
1: Two Unlimited.
2: Venga Boys.
1: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let. Vstupenky v prodeji.
4: Info na webu kiss.cz.

0: nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

Gabam. Reggae, to víme, co je reggae, že jo? A Gabam. Ragabam. Ragagamba. Ragagabam. Takhle je to správně. Ragagabam. Musím to dát asi do chat GPT. Teďka pojďme rychle na jeden krásný ostrůvek. Já jsem tam teda v životě nebyl, ale samozřejmě vím o něm. A když jsem se tam chtěl podívat, tak tam byl právě vstup zakázán. Jedno z nejikoničtějších míst Jadranu, Svatý Stefan v Černohora, se po 5 letech znovu otevře turistům. Luxusní ostrůvek nedaleko Budva byl zavřený kvůli sporům o přístup na pláže. Teď se ale hotel Aman dohodl s vládou a od července budou 2 ze 3 pláží opět přístupné veřejnosti. Mimochodem, na těchto krásných místech a na tomto ostrově bydleli hvězdy jako Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, natáčely se tam různé filmy v 80., v 70. a v 60. letech. No hurá, tak konečně se budeme moci koupat na svatém Štefanovi. Plavky sebou? Mám pocit, že tam úplně jako nuda pláž není povolena.

Martin a velmi nebezpečný song. No, nebezpečné už to teďka nebude v Děčíně. Možná bych měl pro vás takový tip, kysáci, pokud nevíte, co zítra s prodlouženým volným víkendem, který teda startuje už pro někoho třeba dneska odpoledne, tak bych měl jeden tip. V Děčíně totiž finišují a už se otevřela jedna z největších investic posledních let. A to je nová lávka pro pěší a cyklisty přes Labe. A pozor, není to obyčejná lávka, je zavěšená přímo na železničním mostu. Celá stavba vyšla na 180 milionů korun a město věří, že výrazně zlepší pohyb města oběma břehy. Lávka nabídne krásné výhledy na Děčínský zámek, kaňon Labe a Pastýřskou stěnu. Zajímavé je, jak se mi podařilo zjistit, že nápad vznikl už po povodních v roce 2002 a při opravě mostu v roce 2014 se rovnou připravili speciální kotvící body. Teď už zbývá jenom pár detailů a třeba speciální tlumič proti kmitání. Takže Děčíne, gratulujeme, mají tam novou atrakci i praktičtější spojení pro cyklisty a pěší. Koukl jsem na ty fotografie, vypadá to nádherně. Tak vemte kola, vemte nohy a vzhůru na výlet na novou lávku. Michal Kahalčík na Kisu.

0: Posloucháte Kise, dovolím si počet poslední slova této skvělé písně od E17. It's all right. Ano, takhle by to mělo být i v pátek, v sobotu i v neděli. Co se týče kysáci počasí. Dneska ještě 18, někde nám jenom tak na 15 minut sprchne. Zalijeme zahrádky. Sobota 19 a v neděli 25 stupňů Celsia.
1: Děkujeme za tyto dary.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu, chci poděkovat zajímavé přezdívce Digestor se ozval.
2: Ahoj, kdo můžete, vidět se Litomyšli ve směru z Mejta. Klona už je v Řitkým a provoz je docela šílený, takže se to bude jenom prodlužovat. Čau, Jirka.
1: Ano, buďte dneska obezřetní, protože startuje nám ten prodloužený víkend. Já, když jsem minulý čtvrtek,

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a počítejme s přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 14 až 19, na východě až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Větrné elektrárny rozdělují českou společnost. Zhruba polovina z nás ve větrnicích vidí čistou energii a peníze. Druhá se obává ničení krajiny, hluku a poklesu hodnoty svých domů. Loni se v Česku konal rekordní počet místních referend kvůli výstavbě větrných elektráren a ty také dopadly zhruba stejně, půl pro a půl proti. V západním Maďarsku řeší vážné zdravotní riziko. Při stavbě silnic, parkovišť i zpevněných ploch tam použili štěrk kontaminovaný azbestem. Zasaženy tak mohou být desítky obcí. Ve městě Szombateli už vyhlásili nouzový stav. A teď zpátky domů.
6: Česká pošta uvedla včera do prodeje příležitostný poštovní aršík z edice Ochrana přírody Polabí. Námětem aršíku a známek je polabská krajina s jejími typickými prvky. Aršík se dvěma známkami stojí 84 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty. Z Polabí pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport. Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Mountfield oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s obcí. V hradeckém týmu 35-letý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, se kterým se zná od dorosteneckých let. Tolik zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.

0: Zdravíme Teresku, děkujeme i Teresce, přejeme krásný prodloužený víkend a my pojďme na muziku. Nejlepší devadesátky na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Jamelia Superstar. My zdravíme úplně všechny, kteří jste si i právě třeba v tuhletu hodinu pěkně k vašemu obídku naladili energii, pohodu a skvělé pecky z vašich bedínek Radio Kiss. Dobrou chuť, ať tam máte cokoliv na stole, nebo vám to někdo uvařil, nebo koupil, nebo daroval, ať vám chutná s Kissem. Nevím, jestli to víte, ale za pár dnů je tady mistrovství světa v hokeji. Ano, ano, je to za pár dnů a v téhleté hodince se podíváme na 7 zatím potvrzených datumů, kdy Češi nastoupí do těchto zápasů. S kým to bude, v kolik to bude, kdy to bude a kde to bude. Počkejte si, do 13. to dáme. No a třeba to cinkne. Třeba rok 2026 a pan Červenka, který má teďka novou krásnou ženu, naší kolegyně z divadla, kterou také velmi osobně znám a hrajeme spolu. No, tak třeba to cinkne. Držíme palce, chlapi. Kiss. Radio Kiss.

0: velká samolepka KISSu.
1: No, na druhé straně teďka nebude Mr. Feeling, ale Mr. asi velký nákladák. Tak kdo pak tam na druhé straně?
2: Ahoj, tady Miloš.
1: Ahoj, Mr. Miloš. Tak Miloši, jak se máš takhle při čtvrtku?
2: Ale dobrý, už mám konec, už pojedu konečně domů.
1: A máš taky teda prodloužený víkend, nebo musíš ještě zítra do Rakoty?
2: Mám prodloužený víkend.
1: To je super. To je, hele, já teďka, jak byly ty vlastně dva po sobě ty státní svátky, že jo, v ten pátek, taky jsi jako říkal, proč bychom nemohli do práce chodit jenom jako do čtvrtka?
2: To by bylo dobrý, no. To by bylo takový superový.
1: Že jo?
2: Jo,
1: já myslím, že...
2: práci a...
1: No, já myslím, že i v té republice by hned byla jako lepší nálada, že jo?
2: To by byla.
1: No, peníze by samozřejmě zůstaly, to je jasný, že jo?
2: No tak.
1: No ne, počkej, ty bys nechtěl, ty bys chtěl ubrat?
2: Ne, nechtěl. No.
1: Já jsem se teďka trošku Miloši lekl, jo, jako, že více volna a za méně peněz.
2: Jo?
1: Ne, mělo by to zůstat, že jo?
2: Ano, ano.
1: No, dobře, Miloši, velká samolepka KISSu, kde jsi našel místo pro ní?
2: Asi na nákladňáku někde vzadu.
1: Dlouho jezdíš?
2: Aby to bylo vidět hlavně, tak.
1: Ano. A dlouho již jezdíš?
2: Jezdím, jako přes roku už.
1: Jo. A pohoda, dobrý.
2: Ano, ano, super.
1: Nějaká zajímavá historka z D1, něco pěkného, pikantního, vtipného.
2: Ne.
1: Poslední pokuta, kterou jsi zaplatil, kdy to bylo a kolik?
2: Jo. Zaplatil jsem 15 stovek za to, že jsem měl světýlka na předním skle.
1: Jo, počkej, za to musíš platit, jo?
2: No jo.
1: Takové ty, jako co ti svítí z kabiny ven, jo? Jako když si dáš něco okrasného.
2: Tak.
1: Jo, to nesmí být, aha. No a ty jsi to musel na místě sundat, nebo až potom někde?
2: Na místě.
1: Hele, mám teda krátkou historku, nebudeš tomu věřit. Měl jsem svůj elektromobil v opravě, jo, na týden. Něco by tam měnili. Kamarád, zdravím tímto Aničku a Honzu, půjčili mi svého Medjoura, já nevím, hele, 15 let, ale taková ta limuzína, jo. Před 15 lety to muselo stát strašný randál, podle mě tak za 5 míčů auto. Oni mi ho půjčili, nebudeš věřit, já jsem jezdil 2 hodiny v tom autě. Zastavili mi policajti a řekli, že mám moc černé folie na tom skle. Já říkám, pane policajt, ale to není moje auto a fakt to není moje. No, buď to teď zaplatíte pokutu, nebo to tady stáhnete. Já říkám, já jsem v životě nestahoval samolepky prostě z auta. Já mám tady speciální kombinačky. Normálně ten pán s tou bílou čepicí dal mi takový kombinačky, oddělal mi to, spolu jsme strhli a já přijedu za tím kamarádem a říkám, Honzo, vpředu nemáš ty folie. A on říká, to není možný. Já s tím autem jezdím 15 let. V životě mě nechytli policajti. Ty v tom jedeš 2 hodiny a zrovna tě chytnou. Hustý, ne? No, tak je
2: tak
1: bez folie.
2: Je super, jako.
1: Je bez folie na předních sklech. No. Chlape, měj se hezky. Zase někdy na KISSu. Ahoj.
2: Ano, určitě. Ahoj.
0: Velká samolepka KISSu.

Nezlobte se na mě, kysáci, ale za malý okamžik se společně musíme podívat na jeden hudební, počin. Protože Zlatého anjela za nejlepší pesničku vo slovenčine možná v pondelok v 7:30 dostane Patrik Peltan, lebo to má v čiči. Kiss.

Teď bohužel asi jedna smutná zpráva pro všechny dámy, že od 15. do 31. května s náma, s chlapama asi nebude moc jako řeč, protože bude světový hokej opět zažívat další krásné období. Vrací se do Evropy, Švýcarsko bude hostit 89. ročník mistrovství světa v ledním hokeji. Během 17 let se tento prestižní turnaj do země Helvétského kříže nevrátil a tentokrát přinesl se napětí a kvalitu na plně moderní stadiony v Curychu a Freiburgu. Ten první v Curychu má kapacitu 12 000 diváků a BCF Arena má 9 000 diváků. Čeká nás 16 národních týmů a já mám tady rozpis prvních 7 zápasů, ve kterých bude nastupovat Česká republika. Už 15.5. Česko-Dánsko. Druhý den 16.5. Česko-Slovinsko, 18. května Česko-Švédsko, 20. května Česko-Itálie, 23. května Česko-Slovensko, ty brďo, to bude zajímavý, 25. května Česko-Norsko, 26. května Česko-Kanada. No a co bude dál? To ví jenom naši kluci, puk, led a rozočí. Chlapi, držíme palce, ať to cinkne na bednu.

na fotbal. Vůbec on ten rok 2026 je hodně našlápnutý, co se týče sportovních zážitků. Ale když jsem si tohleto přečetl, já tam možná asi pošlu životopis, já nevím. Americká televize Fox Sports hledá fanouška, který dostane zaplaceno za sledování celého FIFA World Cup 2026. Mistrovství světa. A víte, kolik dostane? Vybraný uchazeč si vydělá $50,000 za to, že během 30 dnů zhlédne všech 104 zápasů a bude o nich tvořit obsah na sociální sítě. 39 dnů, 104 zápasů. Bavil by vás ještě ten fotbal takhle po třetím, po čtvrté, po pátém utkání? $50,000 krát 2. Ale to je dobrý balík za měsíc a pár dnů. No, tak prosím vás, kdybyste chtěli, Fox Sports zavináč chci na mistrovství světa.cz. Kiss. Radio Kiss. Kiss. Kiss.

0: Cartoon Heroes, yeah!
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Děkujeme za tuhletu vzpomínku, máme tady dopravu a pozor, naše kysačka nemá dobré informace.
2: Kdo můžete, vyhněte se Pardubicím centrum, dali tady zúžení z Tříproudé do Jednoproudé a je to šílený, autobusy stojí, auta stojí. Přejezd zhruba 500 metrů trvá tak 15-20 minut.
0: Děkujeme, Peťko. Pak tady ještě další komplikace, silnice 14, to je silnice okres Rychnov nad Kněžnou, poruchané vozidlo a malá kolona, tak na 10 minut. Pak tady máme ještě D8 z Prahy na Německo ke státním hranicím, kilometr třetí, dva autáky v sobě a jeden nákladák. Šťastné kilometry, teďka zprávy ve 13 hodin.

0: Vedro? Bude. Ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima@pohotovost.cz. Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
0: Rádio KIS počasí.
2: Dnes máme většinou oblačnou oblohu. Na severozápadě a severu Čech se místy objeví přeháňky, jinde jen výjimečně, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dosahují až 21 stupňů Celsia. Na severu a západě Čech je kolem 15 stupňů. Na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
0: Radio KIS.

0: Právě v jedné minutě.
1: Průměrná cena paliv v České republice v mezitýdenním srovnání opět stoupla. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun 80 haléřů. Před týdnem bylo o korunu 14 levnější. Nafta od té doby zlevnila o 49 haléřů na průměrných 43 korun 31 haléřů. V Británii se dnes konají místní volby, ve kterých voliči rozhodují o více než 5000 křeslech v místních zastupitelstev z celkových 16 000. Hlasuje se také o složení velšského a skotského parlamentu. Agentury uvádějí, že volby mohou otřást politickou scénou v zemi. A teď zpátky domů.
2: Po více než 10 letech se včera otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma do podzimu, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Správa Pražského hradu chce v zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. Prokys Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem, který doplnil tým po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
3: Nádherný čtvrtek, pro někoho už odstartoval prodloužený víkend. Kdo jste ještě v práci jako my, tak ať vám to utíká.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: in my head. Tak zdravíme všechny hlavičky, které ladí Radio Kiss. Prosím vás, vzhůru teďka do Královské opery ve francouzském Versailles. Oni tam v úterý 5. května ve světové premiéře představili komedii francouzského dramatika Moliéra s názvem Astrolog a falešná znamení. Proč světová premiéra? Hra totiž vznikla po umělcově smrti ve spolupráci s umělou inteligencí AI. Týmy vědců a umělců z pařížského divadla Théâtre Molière si již nějakou dobu kladl otázku, o čem by Jean-Baptiste Poquelin, známý jako Molière, psal, kdyby žil o něco déle. No a tak vzali jeho pár kusů, které nestihl dopsat, zapojili AI, nechali to dopsat. No a mělo to úspěch. Mělo to úspěch. Tak uvidíme. Možná budeme v budoucnu chodit jenom na hry, které dopsala AI. Ještěže moderátoři a naše Kiss Party Live a Mega Kiss Party, kdy už v sobotu jedeme za váma třeba do Ostravy, tam naštěstí AI nic dohrávat nebude.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádi.

0: než originál.
1: Lepší než originál, já když jsem to tady dneska dopoledne slyšel, tak jsem tady opravdu vyprskl smíchem, protože Patrik Peltan šel na to opět kulišácky. No a vidíte, když řeknu kulišácky, tak Peter Kuko Hrivňák, což je hlavní zpěvák kapely Horký, že slíže, ten by měl z toho určitě radost. Pokud náhodou máte na něho telefonního číslo nebo nějaký kontakt, pošlete mu tuhletu věc, protože my se podíváme dneska na pecku, která je z roku 2000... Vydržte, 2011. No, má už to teda hodně. V originále se to jmenuje Mám v Číči na lehátku. Ano, určitě znáte tuhletu legendární slovenskou pecku Horký, že slíže. No a Patrik Peltan se pokusil v lepší než v originálu každý pátek v 7.30 o něco neuvěřitelného dát to do slušné podoby. Já myslím, že se mu povedlo. Pokud byste ho chtěli podpořit, hlasovat můžete na kiss.cz. Je tam tlačítko lepší anebo horší než originál. Tak pojď! Pojď, Páťo! Čo toto je za pecku? Počúvaj! Horký, že slíže. Patrik Slovák Peltan.

musím říct, že udýchat a uspívat tuhle tu úžasnou slovenskou rockovku je fakt těžký. A je to vlastně taková pěkná písnička o kočičkách. Tak kdybyste chtěli kiss.cz, lepší nebo horší než originál? Já dávám lepší. Radio Kiss.

Mám tady jednu událost a je to vlastně ukázka toho, co lidé jsou schopni udělat pro slávu? Nevím, jak to ani nazvat. Vzduch z koncertu Kennyho Westa byl prodán za $60,000. No tak se na to podíváme.

0: koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Radio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz

Posloucháte Kiss a ještě než tady za malý okamžik pustím Radka se Soňou za mikrofon, tak musím prostě nad některými nápady a příběhy, které se ve světě dějí, fakt zůstává rozum stát. Ale zase, když má někdo opravdu dobrý nápad, proč na něm nevydělat? Představte si obyčejný uzavíratelný sáček, jo, do kterého třeba dáváte potraviny, s nápisem Vzduch z koncertu. Tak to se stalo okamžitě virálním hitem poté, co se jeho cena v aukci vyšplhala k neuvěřitelným 60 tisícům dolarům. Důvodem bylo tvrzení, že obsah pochází přímo ze show rapera Kanye Westa. Během turné, nevím ani jak se to čte, někdo vystavil tento vzduch na eBay a nabídky začaly okamžitě naskakovat. Dokud platforma aukce nezrušila s odůvodněním, že nelze prodávat něco, co vlastně nemůžete vlastnit. No ale ten kluk natočil video s tím sáčkem, jak opravdu tam na pódiu je Kanye West. On takhle s tím sáčkem dělá doleva, doprava, normálně chytá ten vzduch, pak to zavře a dá tam samolepku Vzduch z koncertu Kanye Westa. 60 tisíc dolarů. Dámy a pánové, já mám taky něco na prodej. Já bych chtěl nabídnout sáček, já mám taky sáček se vzduchem. Já jsem 21. června 1996 osobně byl na tom legendárním koncertu bratrů Jana a Františka Nedvidových na Pražském Strahově, tak vyvolávací cenu teďka dám 1000 korun a můžete přihazovat, jo? Byl to legendární koncert, dámy a pánové, až 70 tisíc diváků, mám ten vzduch. Radio Kiss.

Za malý okamžik už Soňa a Radek a mám pocit, že oni tady odpoledne pro vás taky něco mají moc hezkého, no tak si je nalaďte 14 až 18 a připomínám, že startuje trošku prodloužený víkend pro někoho už dneska odpoledne bez pracovních povinností. Tak v sobotu nezapomeňte, pokud ještě máte čas a chuť, tak je tam krásných pár lístků, myslím, že už teda jenom na stání nebo na sezení, tak mrknu na to, ale v Ostravě bude velmi veselo. Nezapomeňte, sobota, Ostrava Arena a Mega Kiss Party. Shine bright like a diamond.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, přátelé, pojďme se kouknout jedna dopravní od vás.
2: Jedna dopravní směr od Hradce na Litomyšl, kolona asi 10 km od vesničky Hrušova až k Litomyšle, takže zdrženíčko, mějte se krásně, Michaele, za ten sáček dostaneš 2 koruny, aby si jsme...
1: Dobře, to bylo ještě něco k Michaelovi, každopádně dopravní info máme na světě. Soňa.
3: Ano, já tady mám také dopravní informace, která se stala tady v Praze, je to ulice Bubenecký tunel, takže opravdu pozor, je tam neprojezdný jeden jízdní pruh, stala se tam dopravní nehoda, také na D35 na 287. kilometru, tam havarovalo nákladní vozidlo a průjezd je tam jen se zvýšenou opatrností. V Ostravě pozor také v ulici Horní a to by snad mělo být pro zatím vše.
1: Tak šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací

0: Stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Radio Kiss, počasí.
3: Dnes máme většinou oblačnou oblohu. Na severozápadě a severu Čech se místy objeví přehánky, jinde jen výjimečně, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dosahují až 21 stupňů Celsia. Na severu a západě Čech je kolem 15 stupňů. Na jihu Moravy až 23 a na horách kolem 8.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Češi nejvíce důvěřují armádě a policii a také výsledkům voleb. Naopak nejnižší důvěru mají sociální sítě a politické strany a hnutí. Vyplývá to ze dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, který se uskutečnil letos na přelomu března a dubna. Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná také u bank, soudů a výzkumu veřejného mínění. V Amsterdamu byla hospitalizována Nizozemka, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na nizozemské ministerstvo zdravotnictví. Hospitalizovaná žena je letuškou nizozemské letecké společnosti. V kontaktu byla s infikovanou 69-letou ženou z výletní lodi, která později zemřela. A teď zpátky domů.
4: Město Cheb má připravenou studii úprav zimního stadionu. Měla by zahrnovat odvodnění, stavbu parkovacích míst i přestavbu a zastřešení malé ledové plochy. Kvůli velké finanční náročnosti budou práce rozdělené na etapy. Každá z nich by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Platový strop klubů v NHL bude od příští sezóny 104 miliony dolarů. Oproti probíhajícímu ročníku se tak zvýší o 8,5 milionů dolarů. Maximální plat pro jednoho hráče prolomí hranici 20 milionů. Hokejista si bude moct za sezónu vydělat 20,8 milionů dolarů, což je přibližně 430 milionů korun. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
5: 7. května čtvrtek, Soňa Ede a Radek Hrdina, dnešní odpolední jump tady u nás na rádiu Kiss a teď už muzika na startu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Je to i malý zázrak, skutečně, píše se 7. května v kalendáři, to znamená, že už je to týden plus mínus od čarodejnic. A ona tady je, stále tady je, sedí naproti mě tady ve studiu Rádia Kiss, Soňa Ede.
1: Ano, košťátko jsem si zaparkovala o kousek dál a jsem tady, no jo, to víš.
0: Stále létáš, stále létáš.
1: Ano, ano, stále, jo. Stále. Šikovnou čarodejnici prostě nikdo neupálí, to takhle je.
0: No, to no, stačilo říct jenom čarodejnici.
1: Ne, ne, šikovnou, šikovnou, ano.
0: Jak víte sami dobře od loňských prázdnin, tady čtu článek.
1: No, je.
0: Od loňských narozenin tady Soně víte moc dobře, že jí přes 500 let. Vlastně. Jo, už dneska. A opravdu, jestli někdo může o tomhle hovořit zcela otevřeně, ano, a pravdivě, je to Soně.
1: Ano, je to tak. Je to tak, pamatuji si mnohé, to je pravda.
0: To jo.
1: Nicméně teda, co ty a víkend? Co, jak jsi strávil?
0: Jako myslíš, jako strávil?
1: No.
0: Ono je čtvrtek, možná se ptej, jako co bude,
1: vidíš,
0: jako
1: vlastně...
0: není, ono není pondělí, jako.
1: No vidíš to, ale tak já jsem vlastně první, veď, tady v práci, takže já mám pondělí. No ne, protože my jsme byli totiž kousek od sebe, veď,
0: ano.
1: Na Katičce a já jsem to pěkně schytala a ty nic.
0: Já nic.
1: To mě teda pěkně mrzí. Já jsem myslela, že to bylo z vody, víš, a že třeba si taky třeba tu a tam.
0: Já jsem tu vodu tam nepil, já pil jenom víno.
1: Jo, tak proto.
0: Jsem tam pivko.
1: A jo, takhle, ty jsi takový, víš, jak ten Ježíš Kristus, všechno šáhneš na vodu a hned to ve víno
0: no, je, ale je to tak. Mm. Já i, když jsem třeba po dvou, třech flaškách, taky chodím po vodě.
1: Jo, to je tak.
0: Je tady Soňa, jde startuje odpolední jam, za malou chvíli si dáme Kiss Hit v jedné vteřině.
1: No,
0: budeš hádat ty?
1: No, jasně.
0: Tak jo. Radek Hrdina a

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Hádat bude proti mně sedící Soňa Ede, takže se podíváme na to teda, co jsem si pro tebe připravil.
2: To jsem zvědavá.
1: Je to česká věc, ale už přece jenom starší. Nicméně legendární.
2: Ano. A s mými 500 lety to nemůže být problém.
1: To je ale pravda, no. Zase tak starý to není.
2: Je.
1: No, to je to vlastně sedno.
2: Já si pamatuju ještě Trubadury, rozumíš?
1: Tak to si trefila.
2: Vážně?
1: Teoreticky jsi to trefila. To Trubadury tam hraje velkou roli.
2: Fakt?
1: Aha, tak jsi ready?
2: No.
1: Já tě když tak napovím, ale já myslím, že bys to mohla dát spíš jakoby víc dosadu. Jako, aha, jo? Ne aha. Úplně jako Oldanovej, ale jo.
2: Jasně. A padám, nevím kam. Aha, jo, tak to prosím tě, je David Koller a skupina Lucie.
1: Ano.
2: Že jo?
1: A když jsem říkal Trubadury, takže... Ano. Co by se jim líbilo?
2: Jo, troubit na trumpety by se jim líbilo.
1: Je to tak.
2: Je to ono, viď?
1: Jinak samozřejmě legendární hity, tenkrát samozřejmě kapely Lucie, no. Dneska už tam David Koller není.
2: Zrovna nedávno viděla, člověče, myslím na Netflixu, nebo na Voyu to vyšlo, teďko nejsem si jistá, ale byl tam právě dokumentární film o Luci, o celé kapele, o tom, jak se rozpadli a pak se dali dohromady a jak začínali a tak dál. Bylo to moc zajímavý a hezký.
1: Tak si to můžete dohledat, možná inspirace pro vás. Protože Lucie, to je srdeční záležitost.
2: Je to tak. Kiss Hit.
0: V jedné vteřině.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
2: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
3: Vážení, chci vám představit naší vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: No, Soňa je ve studiu, já jsem toho hned pocítil, co se týče po finanční stránce, jenom vám převyprávím takový lehký příběh, který se teď stal. My jsme si odskočili tady do večerky, příbuzné Míši Dinhové.
1: Čistá náhoda.
0: Čistá náhoda, ano. Přijdeme tam, já jsem si kupoval jenom kokosovou vodu, měl jsem na to prostě chuť, jednou za čas si to koupím dvakrát za měsíc.
1: A mě nalákal na Nanuka, že si koupíme na Nanuka.
0: No,
1: že?
0: Já jsem si ho nekoupil, ale přijdeme tam, Soňa se vohne do toho mrazáku, jo, vybere si Nanuka, samozřejmě ne toho levnějšího, proč, že jo, máme nějakou značku tady.
1: Mi to dojde.
0: No, mě taky, že jsem ji neměl brát sebou. A tam bylo... se proneslo u toho mrazáku. Je! Yeah!
1: Je! Yeah.
0: Já si zapomněla peněženku. I mobil. Což samozřejmě myšleno, jako, že se s ním dá platit, jo?
1: Ano.
0: Přátelé, ano, takže já už, mě to stálo pár korun a to jsi tady 37 minut. Rád jsem tě pozval.
1: Dělat, no.
0: Ne,
1: děkuju,
0: tak
1: děkuju,
0: to se stane.
1: Jsi moc hodný.
0: Něco, ale tak ve mně vyvolalo takovou reakci, říká se tomu déjà vu. Něco mi říká, že už jsem to s tebou několikrát zažil.
1: To jsi s ním musel s někým splíst. Takhle, kdybychom šli spolu na večeři, tak to je možný, ale...
0: Zase, ale to jsme tam řešili s pánem, že jsme tam nějakou dělali nějaký forky a legraci. Tak vlastně, kdybychom šli spolu na večeři, já bych tě pozval, jo, tak samozřejmě bys to neplatil.
1: No,
0: tohle tak se taky vytratilo. Když někdo zve, měl by platit. A je úplně jedno, kdo koho zve, když někdo zve.
1: A nebo můžeš říct třeba půl na půl.
0: Můžeš.
1: Já to dělám tak, já tě pozvu a ty to zaplatíš.
0: Já tě rozumím, ale pojďme si teda, já jsem nechtěl tohleto úplně přeformulovávat, ale zase půl na půl, dobře, pojďme to rozvést. Jdeš na večeři s holkou,
1: jo.
0: Řekneš půl na půl, ona řekne OK, jdete potom k ní nebo k sobě. A ona řekne půl na půl. Půlce odejde a ty seš tam nazdar, babi, nahranej.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rád.

0: Tak jsou s vámi dneska Radek a Soňa a Ráďo, já se tě musím zeptat, hele, kolik by si byl ochoten dát nejvíc zabit?
1: Zabit? Tak to asi záleží, jako na co máš.
0: No dobře, no.
1: Tak dobře, mám nějaký omezený, no, nebo jak neomezený, nebo co?
0: Omezený, no tak samozřejmě omezený.
1: Tak momentálně mám tak možná na stan z Lidlu, když bude v akci.
0: Dobrý, tak tohle není zpráva úplně pro tebe, Ráďo, nevadí, ale poslechnout si to můžeš, protože prosím tě, představ si, že teď se nabízí Aston Martin, jo, Vulcan, víš, který to je?
1: Krásný,
0: to je prostě
1: auto.
0: Nádherný auto, opravdu krásný, zdarma. Zdarma, když si koupíš byteček.
1: Když si koupím byt, dostanu
0: ano,
1: to.
0: Jo, tak k tomu dostaneš tady tohleto fáro zdarma. Akorát teda, když jsem se dozvěděla, kolik stojí to auto, přátelé, 70 milionů korun, jo, je to s motorem V12, takový ten pravý flex, no tak jsem si říkala, kolik asi tak musí stát teda ten byt. Aha, tak pozor, je to nejvyšší penthouse v budově, která se právě bude jmenovat Aston Martin. Staví se to v Miami. No a tady tenhle ten byteček bude stát krásných 56 až 60 milionů dolarů.
1: Takže když to přepočítáme, přátelé, no. 1,2 miliardy korun. To znamená, zaokrouhlíme to, 1 miliarda 200 milionů. Tak to taky budu rozdávat auta, když někdo koupí takovouhle
0: věc. Za 70 milionů korun, no.
1: Ty jo, kde to bude teda? Asi říkala Amerika, jo?
0: Je to, ano, je to Miami, prosím tě, a bude to třípatrový byteček, tak kdybyste náhodou chtěli hezký příjemný výhled k tomu
1: za 1,2 miliardy, co?
0: To mi řekni, kdo si tohle může koupit asi.
1: Soňo, divila by ses ale hodně. A naopak, čím dál tím víc lidí, míň.
0: Myslíš, že to budou pronajímat na Airbnb?
1: Budou.
0: Já
1: budou.
0: Že bych se tam chtěla podívat.
1: No, tak momentálně s tvojí dostupností na tohle sto, tak se obě dveří otáčíš a jdeš dolů.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A po hodince další dopravice, pojďme se na to podívat, kde.
2: Začneme na Kladně, protože tam se bouralo v ulici nad Vápenkami, tam dopravní nehoda se zraněním, takže počítejte, že to bude na díl. Dále se mrkneme také do Jílové na Děčínsku, tady to odnesla ulice Teplická a ještě tady mám pro vás D52 čtvrtý a půltý kilometr ve směru na Brno, tedy z Pohořelic na Brno, tak pozor, tam je taky dopravní.
1: Já tady mám dvě dopravní čerstvé nehody, jedno je Valeské Meziříčí na Vsetínsku a je to Šlautauerova a potom na Děčínsku Jílové Teplická a ještě jedna v Praze Štúrova.
2: Tak to slyšíte.
1: Pouráte. Šťastnou cestu.

0: Tatínka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude na většině území vyjasňovat. Denní teploty dosáhnou až 19 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 12 stupňů, na jihu Moravy kolem 21 a na horách kolem 8 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Průměrný starobní důchod v Česku byl na konci března 21 793 korun. Meziročně vzrostl o 741 korun. Za posledních 5 let se zvedlo o 42%. Lidé, kteří nastoupili do penze předčasně, pobírali v průměru téměř o 1600 korun méně. Průměrný mužský důchod byl pak zhruba o 2500 korun vyšší než ženský. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Německý turista vysoudil odškodnění téměř 1000 eur přes 24 000 korun poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Muž uvedl, že před 2 roky na rodinné dovolené v Řecku vstával už v 6 hodin ráno, aby našel volná lehátka, což se mu ale nepodařilo ani po 20 minutách hledání. U soudu uspěl. A teď zpátky domů.
5: Už za pár týdnů žije Český Krumlov tradičními slavnostmi pětilisté růže. Vedle programu řeší návštěvníci i praktickou otázku, protože část lidí projde do historického centra při slavnostech pětilisté růže bez placení, jiní mohou využít zvýhodněné vstupné, a to především místní nebo také rodiny s dětmi. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Manfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
6: Dadidadidá, 15. hodina odbyla a Radek ještě svítila.
7: To jsou rýmy. No, chybělo mi to.
8: To nejlepší.

0: Jezdit rychle po dálnicích, po silnicích, to víme sami dobře, asi čas od času, neříkám, že všichni, ale já teda občas to vím, no.
1: Já teda teď jezdím stále pomalu, zjistil jsem, že to je mnohem lepší. Opravdu,
0: no ona už se ani moc jako nedá, co si budeme.
1: No to je jako, pravda, už se jezdí
0: rozkopáno, ale, kamery,
1: no, ale
0: nebo
1: ona,
0: je provoz.
1: I když jezdíš pomalu dneska, jo, jsme toho příkladem, tak prostě to. Já jsem jela 30, takže.
0: No, jenže chystá se, Soňo, samozřejmě cestování z bodu A do bodu B, C, D a tak dále, protože prázdniny. No. A budou lidi vyjíždět třeba za hranice. A my se za chviličku koukneme do Švýcarska, kde taková vysoká rychlost rozhodně není jako u nás bodována. Může to být až hodně šeredný pro řidiče takového vozu.
1: Fakt?
0: Jako fakt. Úplně jsem to tady četl a říkám, to snad není možný. Jako ve Švýcarsku bych si na rychlost dával sakramentský pozor. Protože to, co se přihodilo tady řidičce, ne řidičovi, to je hodně zdvižený prst.
1: Oh-oh.
0: Za malou chvíli na Kissu. Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss. Kiss.

0: Pojďme se společně vydat do Švýcarska, kde se nevyplácí jezdit rychle. Za prvý tvrdý pokuty, když to uděláte jednou, ale když to uděláte víckrát, tak to může být jako hodně šerený pro vás.
1: Tak ono se to nevyplácí nikde a vůbec je to nebezpečné.
0: No ale tohle se u nás zase úplně neděje, člověče, tady to.
1: A možná by mělo.
0: 25-letá Švýcarka, na tu teďko na rádiu, když budeme koukat, musí na 4 roky.
1: Ale já jsem z Čech.
0: No. Na 4 roky do vězení.
1: Nech toho.
0: 4 roky na tvrdo.
1: Počkej, jako 4
0: roky. Jo, 4 roky. Žádnou dopravní nehodu nezpůsobila, nic, jako žádnou škodu, žádnou újmu, nic.
1: No, ale ona to udělá opakovaně, takže
0: jenže od 21 už má těch prohřešků několik. Aha. Zaplatila i jako dost jako pokuty. Jenže co jí přitížilo? Ona totiž v jednom případě přesáhla rychlost na 238 km za hodinu. Švýcaři dokonce jí to spočítali, že to bylo na déle než 25 vteřin. Prostě kamerový systémy a různý prostě systémy, které tam jako jsou, tak všechno na ní vytáhli, co mohli. No a teďkon, světe div se, soudce, který to soudil, dneska už je to potvrzený, už se nemůže odvolat, on se jednou odvolal a další soud to potvrdil. Tak prosím tě, nejenom, že ho rozčílilo to, že jezdí takhle rychle, když povolená rychlost maximální ve Švýcarsku je 120, ale ona totiž na jednom ze záznamů, kde letí přes 200 km v hodině.
1: Ještě telefonuje.
0: Má nohu z okna.
1: Ne.
0: Za jízdy. Jako řidička. Ne spoluvězdec. A to říkal, že takhle už ne. To už je jako opravdu hazardování s jejím i ostatními životy. A tudíž si to musí zapamatovat a jde na 4 roky v 25 letech. Nikomu nic, říkám, nespůsobila. Souhlasíte, nesouhlasíte. I Švýcaři se ptali a drtivá většina Švýcarů souhlasí, že by prostě ten trest měl
1: jako hodně,
0: na mě taky, ale 4 roky je dost.
1: No,
0: jako.
1: Že třeba rok by stačil, že by
0: to
1: si
0: v Čechách
1: dál dostaneš
0: za vraždu. Jako.
1: No.
0: To možná ani ne, v Čechách.
1: No. Tady dostáváš víc za daňové úniky.
0: Tady nezaplatíš zdravotní sociální a na 15 let. Tak. Ale jak někomu někoho roštvrtíš, tak to je podmínka. To jo.
1: Přesně.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: KISS. Radio KISS.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Tak co pak pro nás máš?
2: Fotbálek.
1: Ano, je nějakýho pěknýho fotbalistu?
2: Dala by sis.
3: Pak docela dost starých fotbalistů je. My se podíváme, prosím tě, na vlastně to, co ty si asi nezaznamenala. My jsme to tady včera s Magdou řešili. A to je, že Kylian Mbappé je na černý listině pro fanoušky Realu Madrid. A není jich málo. Včera, během jednoho jediného dne, takhle, v úterý to začalo, dneska máme čtvrtek, jo? Takže v úterý to začalo a včera už tam bylo téměř 11 milionů podpisů. 11 milionů.
1: Ajajaj.
3: Že ho tam nechtějí.
1: Neblázni, jakože fanoušci takhle můžou rozhodnout.
3: A dneska o tom, ráno, to není, to je petice.
1: Aha.
3: Jestli to někdo rozhodne, to už jako jinak. Dneska ráno tam bylo téměř 18 milionů podpisů.
1: Ne.
3: Že má vyletět z Bílého baletu, to znamená Real Madrid. 18 milionů lidí je proti tobě, to je neuvěřitelný.
1: A co
3: no naštvali je. No on je nějaký rekonvalescence a no, místo, aby byl někde na zápase nebo poblíž, nebo já přesně jako úplně vlastně nevím, tak byl někde na jachtičce s nějakou prostě kotrmelínou a
1: jo, jste rekonvalescencoval, no.
3: Právě, no. Takže nevím, jak je to číslo konečné teď, ale říkám, téměř 18 milionů bylo po ránu v té petici. Podpis.
1: A co myslíš, jak to typuješ? Vyhodí ho nebo
3: ne? Nevyhodí. On vyleze, řekne, mrzí mě to, sklopí oči a pojede se dál.
1: Tak to jsem zvědá. Člověče, 18 milionů, to už je dost. Já bych typovala, že možná poletí.
4: Nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí. Pranky Body Jump.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Možná někdo mi mohl namítat čtvrtek, zítra je státní svátek, co blbnou, chtějí nám to připomenout na pondělí, vůbec ne. Přímo naopak, zítra ve státní svátek ráno v 7 se tady bude hrát tato soutěž celoroční 7-7.
2: Ale teď je důležité říci, co se tady bude hrát. Třeba někdo nezná tady tuhletu soutěž, když pochybuju o tom, ale možná třeba tací se mezi vámi najdou, milí kysáci. Takže pokud potřebujete na ten prodloužený víkend nějaké penízky, tak zítra přesně v 7 ráno musíte poslouchat, proč se bude házet kostkou a tolik, kolik na ní padne, tolik dostanete tisíců. Wow.
1: Je to tak. Krát 1000, vždycky to číslo, když tam bude 6, je to 6000 korun, k tomu automaticky 1000 navíc, je to 7000 maximální počet. Jak to dopadlo dnes s Lucí, která měla to štěstí a dovolala se?
3: Pojď na to, Terko.
4: Tak jdu. 3, 2, 1, teď. Na hrací kostce je
2: jednička,
5: takže vyhráváš 1000 korun!
1: Tisíc korun, samozřejmě tak pěkný, že jo, takhle. Na druhou stranu Terka slíbila, že přes delší prodloužený víkend si naloží ruce do heřmánku, nechá vylouhovat a mělo by se to srovnat a v pondělí by měla házet zase už něco.
2: Byl to heřmánek nebo lůh?
1: To to kombinuje. Jo?
2: Ano, přátelé, každopádně zítra bude házet Marty Hovorka, takže možná to bude lepší.
1: 7 ráno, třetí volající, hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme na dopravu, pojďme na Náchodsko s posluchačkou, ta má pro vás potíže, co se týče teda dopravy.
2: Ahoj, ještě info k tyraní nehodě, je rovněž Náchod, obchod je stále uzavřený, jsou kolony z obou stran, tak pokud možno, tak se tomu vyhněte, protože to je fakt peklo.
3: Peklo je to i na dálnicích na D4 ve směru na Písek na 84. a půltém kilometru. Dopravní nehoda taktéž na D500, tentokrát na 28. kilometru ve směru na Plzeň. A ještě přidávám D1, tady to je 306. kilometr ve směru na Ostravu.
1: Přímo v Brně je to asi křižovatka Merhautovy a Jugoslávské, tady se bouralo. V Liberci je to Máchova ulice, takže opatrně. No a Brno má nejčerstvější dopravní nehodu a to právě teď. Brno, Popelova ulice.
3: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio KIS počasí.
3: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude na většině území vyjasňovat. Denní teploty dosáhnou až 19 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 12 stupňů, na jihu Moravy kolem 21 a na horách kolem 8 stupňů.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa. V jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Požářiště bude pod dohledem po dobu 14 dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. Populární slovenská zpěvačka Sima se stala maminkou. Na sociálních sítích se svým fanouškům pochlubila snímkem z porodnice s novorozenou dcerkou v náručí a snoubencem Tomášem. Pár vybral malé holčičce jméno Naomi. A teď zpátky domů.
4: Pražský hrad chystá stavbu vzdělávacího centra. Vzniknout by mělo v nevyužívaných novogotických kanovnických domech. Přestavba domů, ve kterých vznikne i podzemní multimediální sál, by mohla začít do 3 let. Vzdělávací centrum by také mohlo převzít roli někdejšího domu dětí a mládeže. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: České florbalistky mají druhé vítězství na mistrovství světa hráček do 19 let. V Itálii porazili Slovensko 8-3 a s plným počtem bodů vedou tabulku skupiny B. Mají také jistý postup do semifinále šampionátu. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
5: A my dva, Soňa a Radek, vám přejeme moc hezký odpoledne.
6: Ano, odpolední čempík pokračuje a Jennifer Lopez tady.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 15. hodina, 9. minuta, je čtvrtek, vlastně pátek.
1: No, v podstatě ano.
0: Pro ty, co čtvrtek mají normálně pátek, zítra
1: volno.
0: Jako volno, tak zase další prodloužený víkend. Hezký.
1: Ano.
0: Letos to vyšlo krásně, co se týče teda svátku květnový.
1: No je. Děkujeme za to.
0: Jinak je, myslím, zítra zavřeno. Minulý týden nebylo zavřeno v obchodech a myslím, že zítra je zavřeno. Nechci mystifikovat, protože to úplně nepamatuju.
1: No prostě radši si kupte jídlo dneska, kdyby náhodou zítra bylo zavřeno, ať nemůžete hladit.
0: Rychle se všichni zase do obchodňáku, protože ty tři dny nevydržíme.
1: Ano.
0: To je vždycky hrozný tady to.
1: To
0: udělejte, jak potřebujete. A má být hezký víkend, takže určitě nezapomeňte na buřty.
1: Ano, a taky nezapomeňte samozřejmě na Ostravar Arenu, kam se chystáme. No a taky nezapomeňte ladit Radio Kiss, protože už je za malou chvíli vám tady povím o vrtochách slovných. No ano, Rádio, ty tam seš taky.
0: Vrtok? Jak se to máme jako...
1: No vrtochy, jako takový jako zvláštní věci, které prostě dělali ti slavní lidi. Víš, takový jako, nechci říct hvězdné maníry, ale jako...
0: Jakože prostě slavný a převlíká se za holku třeba.
1: No.
0: Jo, takovýhle vrtoch, jako, to je příklad jenom.
1: Třeba no.
0: Jo?
1: No, jo.
0: Dobře, tak za malou chvíli na Kissu.

0: My už tady tak nějak mimo vysílání rády, jak je z odpoledního jumpu, Soňa nastínila pár takových věcí a je to hodně zajímavý. Půjdem malinko do historie, tyhle lidi už opravdu někteří, asi všichni. Ne?
1: Všichni, no.
0: Jsou out, ale možná se dozvíte něco, co jste se ještě nedozvěděli.
1: No já jsem na to koukala, čověče, nevěřila jsem vlastním očím. Tak třeba Fridrich Wilhelm I. Pamatuj si na postupimské obry, určitě se o tom už někdy slyšel.
0: No.
1: No tak ten se, čověče, je pokusil párovat, to byl takový vysoký chlapy, že jo, to vojsko obrovský, ano. Velký, no a on se pokusil párovat s vysokými ženami, protože měl myšlenku, čověče, vyšlechtit gigantickou superrasu.
0: Ale pozor, to není zas tak úplně od věci, jako.
1: No, nevím,
0: vysoký chlap, vysoká ženská, jakoby nějaký počty by to mohlo.
1: Narodí se trpaslík.
0: No.
1: To jako když se dvou bílým narodí. Třeba
0: no, ale pojďme
1: miminko.
0: Dál, pojďme dál, jo?
1: Tak, Winston Churchill, co bys typl na ní?
0: No, tak on, myslím, že mluvil prostě hodně chlastal a kouřel.
1: No, to nebylo všechno. Rád chodil nahý. A prosím tě, nahý. Mm-hmm. Diktoval texty sekretářkám.
0: Ano.
1: Nahý dokonce přivítal i Roosevelta, když k němu přišel na návštěvu. Jo, prostě má vrtulník. Ahoj,
0: jasně,
1: bráko.
0: Poměřit rovnou prostě, jak víme, na čem jsme.
1: Jindřich VIII. Tudor, to si dal mimochodem moc hezký podkres, tak ten třeba zaměstnával muže, který mu musel asistovat při toaletních radovánkách.
0: Což je hrozný.
1: To teda nechápu. Já prostě v mým okolí minimálně prostě 20 metrů nesmí nikdo být, ano. Abych já vlastně mohla jako...
0: A oni i dobrovolně se vzdálejí.
1: No a tady vem si, že musíš takhle, aby si směl s kým povídat, jo? Ale že prej to bylo velmi zajímavé zaměstnání.
0: Dobrý, tak dneska máme časáky a mobily, no, on pravda. Si tenkrát prostě nemohl vyskakovat, jo?
1: No, to byl nějaký takový, veď, mobil takový, jako že... No, Ludvík 14. jo, tak ten měl šílenou morning routine skin. Skin routine? Morning? To je taková ta ranní rutina, co děláš, jako prostě, když... No tak představ si, ta trvala 90 minut a byla to jako ceremonie, u který muselo přihlížet každý den. Každý den 100 lidí, minimálně. Chápeš to?
0: Ne.
1: 100 lidí se ti musí vejít do pokoje a musí přihlížet, jakoby, jo. No a ještě si dáme Marie Antoinette, která zatímco francouzský lid teda hladověl, tak se rozhodla vybudovat si ve Versailles fejkovou vesničku, aby se mohla připadat jako selka.
0: Jako selka.
1: No.
0: Akorát ona tam malinko zapomněla na pár detailů.
1: No, to je pravda, byly tam stříbrný hrábě a mramorové žlaby.
0: Je taková typická tenkrát vesnička.
2: Radek Hrdina a Sonja Eder na Radio Kiss.

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: den s pravdou ve Detektor lži.
1: To by bylo, abych toho nevyužil, když je tady Soňa, jede se mnou
2: sem. Ježiš, to jsem zvědala, co
1: no,
2: se mi
1: zase. Tak dáme ti...
2: Nemám ráda tuhle
1: rubriku. Přísavky, viď?
2: No.
1: A to by se to dobře chytá. A všechno je připravený. A mě by zajímalo, Soni.
2: No.
1: Protože to, že jsi byla na rande, tak to jako asi jasný. Že?
2: No tak samozřejmě.
1: Ale no. Jestli jsi někdy ty... Že utíkají z tvýho rande, to je taky běžný. Ale jestli ty jsi někdy utekla frérovi, předpokládám, z rande. Prostě jestli jsi někdy odešla z rande.
2: Aha.
1: Je to OK?
2: No.
1: Jdeme na to.
2: No samozřejmě, že ne, že jo.
1: Že jsi neutekla, jo?
2: No. No tak dobře, tak utekla jsem, ale to bylo proto, že jsi mi vůbec nelíbil. Dobře, tak nelíbila jsem se já jemu, ale on mě pozval na večeři a neměl na zaplacení. No takhle, abych byla úplně přesná, tak já jsem ho pozvala s tím, že on to zaplatí, ale on si zapomněl peněženku. Ne, tak dobře, já jsem si zapomněla peněženku. Ne, ne, vlastně to nebyla peněženka, ale byly to kalhotky. A jo, kalhotky to byly. Ne, ne, byly to kalhotky. Já jsem si je totiž nezapomněla, já jsem si je musela sundat chvíli před tím rande, protože to už stačí, ne?
1: Dělej!
2: No, protože byly bílý a on měl rád třeba červenou.
1: Ne, ne, ne.
2: No, protože jsem předtím jedla čočku prostě a nedopadlo to dobře, no.
1: No, tak ty to stačí už mě.
0: S pravdou ven. S pravdou ven. Detektor lži. Scared man's world.

0: Jistě víte, pokud by to byla snad novinka, ale myslím, že to nebude nikoho šokovat nebo bude někdo překvapený. Soňa je sama. Nemá přítele, není zadaná, veď?
1: Hmm.
0: Co?
1: No, ale teď po tom tvým debilním detektoru, že už se podle mě kluka nenajdu.
0: No.
1: To už se mnou na žádný rande nikdo nepůjde.
0: Nepůjde, no.
1: No.
0: No. No. No, ale tak jako máš se měnit, gaťky. To se nedá nic dělat, prostě, nebo si brát aspoň jako náhradní, že jo?
1: Nemáš jít čečkovou, no tak ty máš, prostě ty si nosíš náhradní trenky sebou.
0: Já nenosím vůbec žádný.
1: No právě, tak ty máš vždycky prostě škrkátko na zadku a my to všichni vidíme.
0: No a co, ale já to přehazu. Ježišmarja.
1: Kam jsme se to dostali?
0: No, tuj, jenom to ne, čeveče.
1: No.
0: No nic, na tyhle témata bych mohl jako klidně hovořit jako nějaký čas, ale necháme si to jako na jiný. Nicméně, co tě čeká o prodloužené víkendu?
1: Že bychom udělali speciální show, co? Noční na toto téma. No, co mě čeká o tomto víkendu? Samozřejmě Ostravar Arena, kam se nesmírně všichni těšíme, kde bude pořádná pártoška, kde se připravujeme, teď tady děláme ještě poslední, rozumíš, tyhle ty songy, jo, tady ladím, aby to bylo všechno tak, jak to má být a bude to veliký.
0: No vy nezapomeňte, že opravdu tuto sobotu znamená teda 9.5. Ostrava Arena. A tam budou vystupovat, hele, teplejáda.
1: Je
0: jeden za druhým.
1: No je.
0: Já jsem koukal, jak dlouho to bude jako trvat. Je to dosa slušný maraton. To nikdo nedělá tohle.
1: No,
0: to dělá jenom Radio Kiss.
1: To umíme jenom my, ano. Mm-hmm. Přesně tak.
0: A lístky jsou ještě v prodeji a pozor, budou i na místě v prodeji za stejnou cenu.
1: Ano.
0: Takže kdybyste si to přece jenom rozmysleli i na poslední chvíli.
1: Hele, jako.
0: A přilítli tam.
1: Ano.
0: Tak opravdu stejná cena.
1: Tak a kde jako jinde uvidíte Venga Boys, 2 Unlimited, Eiffel 65, Milli Vanilli, Fun Factory, Luna, Masterboy, Redneck, Koronu, prostě Lubegu na jednom pódiu.
0: Ty a Radio Kiss.
1: No tak samozřejmě to nejdůležitější.
0: A hlavně 360-kový pódium, přátelé, to znamená kolem dokola, takže krásně uvidíte, ať budete sedět vpravo, vlevo, dole, nahoře, prostě kdekoliv. V Ostravar aréně uvidíte nádherně. Hmm. A jedna novinka je tam s pódiem, ale tu si necháme ještě pro sebe.
1: To poznáte určitě sami.
0: To poznáte sami, ale je libová. Tak sobotu!

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: A zase se bourá, no jo, je vidět, že samozřejmě hromada z vás cestuje někam za Prahu, někam za Brno, někam za Vary, prostě tam, kde jste, za nějaký ty větší města, jedete po přírodě, jezdíte po příbuzných, jedete si možná někam užít wellness.
2: Takže bacha, pokud jedete v Ústí nad Labem, protože tam se bouralo v ulici Pařížská, bouralo se také v Liberci, v ulici Unisi. No a samozřejmě nebude chybět ani Teplice, ulice Frání Šrámka. I tady došlo k dopravní nehodě.
1: No a zmiňované Brno, i tady se bouralo Mendlovo náměstí, tady počítejte se zdržením, stejně jako v Pardubicích, a je to Jahnova ulice. Takže my vám přejeme šťastnou cestu, ať se vám všechno špatné vyhne, a pokud míříte na nějaký prodloužený víkend, ať je podle vašich představ.

0: objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno. Přeháníky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude na většině území vyjasňovat. Denní teploty dosáhnou až 19 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 12 stupňů, na jihu Moravy kolem 21 a na horách kolem 8 stupňů.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech klesnou. Litr benzínu oproti dnešku zlevní o 10 haléřů na 44 korun 42 haléřů. Výrazně pak klesne cena nafty. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 44 korun 15 haléřů za litr, což je o 45 haléřů méně než dnes. Cenový strop na benzín tak bude poprvé vyšší než u nafty. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. V Amsterdamu byla hospitalizována Nizozemka s příznaky nákazy hantavirem. Hospitalizovaná žena je letuškou nizozemské letecké společnosti a v kontaktu byla s infikovanou 69-letou ženou, která plula na výletní lodi, kde se nákaza objevila. Tato žena později zemřela. A teď zpátky domů.
4: Po více než 10 letech se včera otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma do podzimu. Tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Správa Pražského hradu chce v zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Nasazená třináctka dnes v italské metropoli porazila Rusku Anastázii Zacharovovou 6-4, 6-1. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková a teď pokračuje odpolední jump.
5: No a my pokračujeme s radostí, 17 hodin, 2 minuty, rádio, poslední hodinka před námi.
6: Hele, DJ Bobo, takže pokračujeme v tom tématu.
7: Od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Je čtvrtek 7. května, 17 hodin 9 minut a Standa, Stanislav je v kalendáři, úplně jsme na něj zapomněli, tak Stanislavové, Standové, krásně se to vychytali takhle při čtvrtku, Stáníku pátek, státní, že jo, státní svátek, takže možná jako můžete se někde Stanislavu zdržet.
1: Je
0: jich dost, jako, ano. Já ježišmarja, mám okolí, jenom takhle tmo, Standa, čtyři, pět se vybavuju okamžitě, no, a bolik tam určitě víc.
1: Takže všechno nejvíc, kluci, nejlepší. No a Ráďo, tobě odzvonil.
0: Mě odzvonilo.
1: Tobě odzvonilo, ano.
0: To snad ještě
1: no,
0: ne.
1: Už nebudeš nikomu posílat svoji chloubu, nechloubu do fotek a tak dále, víš? Jak ty
0: ne.
1: To děláváš,
0: no,
1: ne?
0: No, mě to nevadí, a co to? Kluci jsou z toho docela překvapený, ale jako proč?
1: No prosím tě.
0: Už je to trestný, jo?
1: No, bude to teďko.
0: Teď bereme přes nás přátelé 18+. Jako,
1: ano,
0: jo,
1: ano, ano. 8. května, to je zítra vlastně. No.
0: No.
1: Tak od zítřka se mění úplně pravidla hry.
0: A my vám za chviličku řekneme, jaký. Mm. Tak já si to musím poslouchat.
1: No, ty hlavně.

0: Víte, že?
1: Tak pokud jsem to dobře pochopil, tak mění se nějaká pravidla, co se týče ohledu nějakého provozování, ale používání sociálních sítí.
2: Ano, je to tak. Doteď byly určité zprávy na, dejme tomu, Facebooku a Instagramu a taky WhatsAppu nějakým způsobem šifrovány, ale odteď již nebudou, protože Meta má speciální AI, kterou dává do provozu od zítřejšího dne a bude vyhledávat vyloženě závadný obsah. To znamená, že když někomu pošleš takzvaný dick pic, nebo něco nevhodného, nebo se budeš bavit o nějaké teroristické třeba akci, nebo o přepadení banky.
1: Skvělý, takže ne, dám příklad teďka, ne, takže já napíšu, někdo mi pošle něco a já napíšu, to je bomba.
2: No.
1: A máš je
2: na krku. Jo, takže opravdu na to dávejte teďkon pozor, vůbec vlastně žádné soukromé věci, zkrátka, které by mohly být nějakým způsobem, no nechci říct závadné, protože takhle takový kysáci nejsou, ale zkrátka, které nechcete, aby se dozvěděli, no tak ty vůbec, samozřejmě, to víme všichni, ale tak zase na druhou stranu, to ono to stejně není vědět, veď, co ty posíláš, tak je to fuk. Tak...
1: Já tomu říkám kolíbřící příběhy.
2: Já tomu říkám takové chlupaté pole, políčko.
1: Ježišmarja, strašný. No, takže od zítřka máme útrum.
2: Ano, je to tak. A tak zase na druhou stranu já se vůbec nezlobím, protože já doufám, že mi obrázku ubyde.
1: No, takže kdyby chtěl někdo obrázek ode mě, tak si pište, je to na dnešní půlnoci, to stíháme.
0: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května na Mega Kiss Party.
2: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
3: Vstupenky v prodeji.
4: Info na webu kiss.cz.

0: Kiki Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
2: Říkal jsi tráva nebo fráva?
1: Tráva.
2: Dobře, dobrý. Pojďme se kouknout do vlastně poháru českého fotbalového. Karvinský fotbalový klub ve spolupráci s Českými drahami vypraví na finálový zápas domácího poháru proti Jablonci do Hradce Králové, kde se bude hrát speciální vlak pro fanoušky. Souprava bude mít 7 vagonů a pojme 560 lidí. Slezané o tom informovali na svém webu a Jablonecký klub oproti tomu připravil pro své fanoušky autobusy. Karvinští se probojovali do finále poháru poprvé a nadcházející výjezd označili za největší v klubové historii. Jinak zápas bude ve středu 20. května hostit Malšovická arena přímo Hradci Králové s kapacitou 9300 diváků a každý finalista dostal od fotbalové asociace České republiky, co by pořadatele MOL Cupu pro své fanoušky k dispozici 2600 vstupenek do vyhrazených sektorů. Ten zbytek by měl být na prodej. Takže finále je před námi za 13 dní. Fanoušci Jablonce Karvina se určitě těší a ten zbytek se taky možná přijede podívat. Takže podle mě bude narváno.
1: Já ne, já tam nebudu.
2: Zaplať pámu, buďte rádi.
0: Masopust, plánička, panenka, Branky Body Jump na Radio Kiss.

0: A je to 17 hodin 44 minut, my to tady budeme předávat Vojtovi Sklenářovi. Vy se můžete těšit na 4 hodiny jukeboxu, to znamená vašich hudebních přání. No a já bych ti rád poděkoval, že jsi to tady dneska vzala za Magdu, která je v Paříži.
1: A ne, počkej, Magda je v Paříži, jo.
0: Paris, no.
1: Na, na.
0: Paris,
1: wow,
0: je tam.
1: Je, ta je. Si užívá, holka jedna ušatá.
0: Sama Eiffelovka, Louvre, je. A mušle, je. A tam
1: a
0: ještě mají, a šneky.
1: A ještě tenhle, ten, víš, jak tam mají ten Blaine takovej, jak se to jmenuje?
0: Moulin Rouge?
1: Ano, to jsem myslela, ano.
0: Barety, že jo.
1: No jo, barety.
0: Barety.
1: Těch jsem si, ale...
0: Bagety.
1: Ano, těch jsem si přivezla. A počkej, já mám něco francouzsky. Je ne žere, je papa. Pa, že ne, víš co, že kaká.
0: Moc hezký.
1: Viď, jde mi to.
0: No já myslím, že ty máš velký předpoklad, že jako...
1: Viď, francouzská.
0: Minimálně. Prostě taková lingvistka. Jako.
1: No, nehořeně, opravdu.
0: Sonja jede, se loučí stejně jako já. My vám přejeme moc krásný prodloužený víkend. Nezapomeňte, zítra hrajeme soutěž 7 v 7. Je svátek, ano. Ale pokračuje se. No a taky, jo...
1: Ostravar Arena.
0: Ostrava, to je kdy?
1: Sobotu.
0: Sobotu?
1: Ano.
0: Jo?
1: Je to tak. Sobotu 9. května. Těšíme se tam na vás.
0: Jenže my vám ještě jednu věc připomeneme, přátelé. No. Protože ještě jedna věc se děje. Ale to vám prozradíme za malou chvíli. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Nikam nevolat, ale každopádně buďte nachystaní, protože my jsme rozdávali vouchery v hodnotě 2000 korun právě od zmiňovaného teniskožrout.cz. A to právě, jo, pondělí, který střeba čtvrtek,
2: ale
1: zítra v pátek 8. května se bude soutěžit ráno o voucher v hodnotě 10 000 korun. 10 papíru na nákup čehokoliv od teniskožrout.cz. Takže přátelé, zítra ráno, i když jste byli třeba na chalupě, prostě někde, jo?
2: Ano.
1: Možná by bylo dobrý mít opravdu i tam nalezený Radio Kiss, abyste se toho mohli zúčastnit.
2: Jinak soutěží se přes apku, takže určitě si stáhněte do svého chytrého telefonu aplikaci Radia Kiss, protože vaše hlasovky budou ty, které můžou tuhletu soutěž ovlivnit a právě voucher v hodnotě 10 000 korun vyhrát.
1: Státní svátek, úplně jedno, tady prostě se jede velký finále, zítra voucher v hodnotě 10 000 korun na nákup s webem teniskožrout.cz. A taky nezapomeňte, že i zítra mezi 12. a 13. hodinou sleva 10% na jakýkoliv tenisky od Teniskožrouta s kódem KIS10.
2: Hlavně na papuče.
1: Mějte se hezky.
2: Ahoj.
0: Kisky.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 5 minut zbývá do 18. hodiny, to znamená, že za chvilku už zprávy na KISu, po nich rozjíždíme jukebox. Teď dáme info o tom, jak to jezdí takhle před 6. Na D1 se zdržíte, máte-li namířeno na Brno, nejdřív mezi 10. až 15. kilometrem, potom je zdržení mezi 18. až 25. No a pak si postojíte před Brnem už od 180. kilometru. Kde na vás taky zdržení čeká, je třeba D8 mezi 84. a 86. čili směr Německo. Zdržíte se taky na D5 před příjezdem do Prahy od 5. kilometru. No a potom na pražském okruhu směr na D1 mezi 24. a 19. kilometrem je zdržení.

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřába. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Radio Kiss počasí.
3: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude na většině území vyjasňovat. Denní teploty dosáhnou až 19 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 12 stupňů, na jihu Moravy kolem 21 a na horách kolem 8 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Hvězdu na chodníku slávy před Zlínským velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2. června. Stane se tak při Zlínském filmovém festivalu. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku. Dosud je tam 44 hvězd. Bezmála 2 týdny po smrti prvního z celkem 3 dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustili výletní loď během plavby v Jižním Atlantiku 30 lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. A teď zpátky domů.
4: Liberec udělal další krok k modernizaci veřejné dopravy. Správa železnic, Liberecký kraj a statutární město Liberec vybrali vítěze architektonické soutěže na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy. Projekt slibuje výrazně pohodlnější a rychlejší přestup mezi vlaky a autobusy. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců, přijatá po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Informovala o tom na svém webu. Do mezinárodních soutěží se mohou vrátit i běloruské týmy, reprezentovat smějí i s hymnou a vlajkou. Suspendace ruských sportovců naproti tomu platí dál. Tolik zprávy v jedné minutě s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
5: No a s nimi Vojta Sklenář, tak vás vítám, nebo vy mě vítáte, já vám každopádně přeju hezký večer, teď je 18 hodin a začínáme muziku podle vás.
6: Nejlepší od 90. let i v juboxech Radia Kiss.
7: Be happy.
8: Hi, this is...

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Jeden svaz českých bohémů na rádiu Kiss a Vohnouti Jukebox na svém startu a do 10. večerní. Je to jenom a jenom na vás. Tak jak na to? No poměrně jednoduše. Třeba přes aplikaci Kissu pošlete hlasovku a nebo vytočte 210 32333 a na drátě Evča, kterou zdravím. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Evčo, můžu říct, odkud voláš nebo ne? Nebo je to tajný takhle? Co?
1: Klidně můžeš.
0: Můžeš, protože Evča je z Jevíčka. A mně se ten název Jevíčko, mně se to prostě strašně líbí. Mně vždycky, když někdo řekne, že volá z Jevíčka, mně to přijde takový jako roztomilý. Ne? Co?
1: Jo, je to docela pěkný,
0: že
1: jo.
0: Je to roztomilý Jevíčko, jo, Jevíčko. Tak jak je v Jevíčku, prosím tě, Evíčku?
1: Je krásně. Jevíčku.
0: No tak to je dobře.
1: Ano.
0: A teď bude i krásná muzika, vybrala si Blue a píseň One Love. Tak kam to zahrajeme?
1: Chtěla bych to zahrát mé mamince, protože je úplně skvělá a blíží si den maminek, tak a je to taky taková moje láska, tak ať si to poslechne.
0: Hezký, ano, už tuhle neděli je den maminek, přesně tak, takže teď už má hezky písničku a v neděli bude Kytička, viď, i Evčo, že jo, to je jasné.
1: Přesně tak, samozřejmě.
0: Jo. Tak Blue pouštím a měj se, ahoj.
1: Měj se, ahoj.
0: Song One Love a tenhle song 100% naživo Blue vám dají.

0: do posledního tónu. Alan Walker na Radio Kiss a song Faded. Vy posloucháte Jukebox a poslouchá taky Václav. Tohle mi namluvil.
1: Ahoj, prosím tě, potřeboval bych nějakou, jelikož je prodloužený víkend, tak prosím tě, je hustý provoz, tak by to chtělo nějakou hustou nakopávačku, aby nás to na těch cestách nakoplo, protože už to jedu 5 hodin a ten provoz je fakt hustý. Tak prosím o nějakou hustou nakopávačku. Díky, mějte se a všichni dobře dojeďte.
0: Hustou nakopávačku, tak jakou tam dáme? Jaká bude hustá? Co tahle? Like ta je hustá. Co? Randy MC, Jason Nevins a It's Like That. Tady je Kiss a tady je Jukebox. Hezký večer.

Večerní jukebox na Kissu posloucháte, za 2 minuty už bude 6:30, no a zítra touhle dobou nebude jukebox, protože bude pátek, takže to znamená, že bude muzika z milénia. Ano, z nového tisíciletí, největší pecky od roku 2000 nahoru, Martin Hovorka pro vás chystá třeba tuhle pecku. LMC versus U2, taky bude Emma Bunton, čili samozřejmě Spajska, bývalá ovšem na solové kariéře. A What Took You So Long. A kouknem i na českou muziku, protože zítra v Best of Millennium třeba Bouvej. A jeden Boreček. A druhý Boreček, Martin Hovorka, zítra mezi 18. a 22. v Best of Millennium. Radio Kiss.

0: cesty vedou do jukeboxu na Kissu. Jedna je přes mobil, pokud máte naší apku, což si myslím, že ale všichni, nebo aspoň většina z vás máte, tak pak stačí jednoduše namluvit hlasovku a nebo stačí zavolat. Sem k nám 210-323-323, to je to správné číslo, které se skvěle pamatuje, ale stejně si říkám, že většina ho máte uložený v mobilu. No a když se dovoláte, tak vám něco pustím. Láďa se teď dovolal, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Láďa by rád Armina, ale nejenom Armina, ale ještě taky s Arminem bude Hartwell. Mám to nachystaný, Láďo, tak než to pustím, povídej, bude to někam speciálně, a nebo jenom tobě to poletí?
1: Tuhle tu písničku zahraju hlavně tobě.
0: Děkuju.
1: A hlavně bych to zahrál mýmu kamarádovi, mu mě asi už dlouho neslyšel, Basicrovi, který v tom lítá vlastně tady v tom stylu, a všem kysákům, no, asi.
0: Tak třeba Basslicker ladí teď a uslyšíte, hele, kdo ví, no.
1: Tak jo, tak děkuju moc, mějte se.
0: Nemáš záča, užívej večer a zase někdy, čau.
1: Taky, ahoj.

0: Posloucháte Kiss, posloucháte taky Jukebox, hrajeme vám songy na vaše přání a tohle je přání Šárky.
1: Ráda vás poslouchám, hodně se mi líbíte a chtěla bych, jestli by možno pro vás všechny Shakiru. Děkuju.
0: Šárko, možno by to bylo a jsme rádi, že se ti líbíme. Děkujeme pěkně. Šárka by ráda Shakiru. To je tak podobný, že jo? Šárka, Shakira. Tak Shakira bude. Kam ještě bude?
2: Ahoj Vojto, tady Maruška a chtěla, aby si pustil nějakou veselou písničku pro mého tatínka, který teďka jede z práce. A ahoj tati, ahoj kysáci.
0: Tak jo, i tatínkovi Shakira taky bude pro Dana a jeho kolegy, teď totiž jedou z Česka do Rumunska, tak ať vám to odsejpá. Mám zahrát taky pro všechny kuchaře, co jsou v práci a makají, a taky pro nezadané ženy od Tomína a taky budu hrát pro superpartu na odpolední do OEZ, ať to utíká od Martiny. Olé!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než se pustíme do další jukeboxové muziky, pustíme se do toho, jak to vypadá před 7 večer na silnicích. No a provoz stále na hlavních tazích, počítejte s tím. Třeba na D1 ve směru na Brno, nejdřív je zdržení mezi 13. až 25. kilometrem a potom počítejte s přerušovanými kolonami ještě před Brnem od nějakého 178. kilometru. Kde se taky zdržíte je D8 ve směru na Prahu mezi 86. a 83. kilometrem, D5 na Prahu od 5. kilometru je zdržení a taky se zdržíte na hlavním tahu z Prahy směr Karlovy Vary a to mezi 64. a 66. kilometrem. No a pokud máte namířeno na jih Čech z Prahy na České Budějovice, tak dávejte pozor u Votic, tam se chvilku zdržíte a taky se zdržíte na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 22. a 19. kilometrem. Tak všem přejeme šťastnou cestu.

0: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Posloucháš KIS?
3: Radio KIS.
2: Tak ho i sleduj
3: na Instagramu,
2: YouTube
3: a Facebooku.
4: 7. hodina večerní je tady, s vámi na KISu Vojta Sklenář, tak vám všem hezký čtvrtek přeju, no a dál jdu hrát songy na vaše přání.
5: To nejlepší od 90. let.
3: I v juboxech Rádia KIS.
6: Be happy.

0: Další jukeboxová hodina odstartována, no a tohle bylo další splněné přání v jukeboxu.
1: Čau, prosím tě, můžeš nám tam zahrát písničku He's a Pirate? Jedeme s dcerou Kirou ze Šumavy, vracíme se domů do Prahy na víkend, tak ať nám ta cesta utíká. Díky moc, bude to pro tebe, pro nás a pro všechny, co někam jedou. Díky, čau čau.
0: No tak hezkou cestu, přeju song za náma a další song před náma a ten song by rád Jarda, který ho teď zdravím na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím. Zdravím tě s Ústím nad Labem.
0: A Jarda mi říkal, že to zkoušel asi 20krát a 20. až na 21. pokus se to podařilo. A já jsem ti tak jako říkal, to jsou lidi, co to zkoušejí třeba 500krát. Takže Jardo, ty máš ještě, myslím si, že velmi dobré skóre.
2: No, to doufám. No jsou a lidi, kteří to zkoušejí vícekrát.
0: No, ano. A třeba se ještě ani nedovolali, rozumíš, jo? Tak ty se zdovolal, takže bude muzika. Chtěl jsi něco od 18, tak já ti tam samozřejmě něco pustím. Kam to zahrajeme?
2: Hele, do Ústí někam, hele, všem dobrým lidem. Hele, k vám do rádia.
0: Děkujem.
2: A já doufám, že se to bude líbit úplně všem.
0: Já myslím, že určitě. Jinak, Jardo, jak ty seš na tom, budeš mít prodloužený víkend anebo nebudeš?
2: No, hele, nemám. V sobotu jdu do práce na 24, takže dělám u Českých dráh, takže tam žádný volno není, takže...
0: Ale zítra ho máš teda, doufám. Co?
2: Ještě zítra mám.
0: Ještě zítra máš,
2: a v sobotu začínám, skončím v neděli, pak půjdu v pondělí, skončím v úterý.
0: Jasný.
2: Takže tam je to pořád.
0: Chápu. No, vlaky se nezastavujou, že jo?
2: To no, nejde. To právě, že to, ne. No. To nejde, ale pořád ty cestující musíme vozit.
0: Přesně. Jak se říká, přesto nejede vlak.
2: No, jak říkáš, nejede vlak.
0: Tak Jardo, užij si aspoň zítra volno a tady je muzika. Ahoj.
2: Hele, moc krát ti děkuju a pozdravu všechny. Ahoj.

0: mi to dojde.
1: No, mě taky, že jsem ji neměl brát sebou. A tam bylo, se proneslo u toho mrazáku, já si zapomněla peněženku i mobil. Což samozřejmě myšleno, jako, že se s ním dá platit, jo?
0: Ano.
1: Přátelé, ano, takže já už, mě to stálo pár korun a to jsi tady 37 minut. Rád jsem tě pozval.
0: Dělat, no.
1: Ne,
0: děkuju,
1: tak
0: děkuju,
1: to se stane.
0: Jsi moc hodný.
1: Něco,
0: jsi
1: ale tak ve mně vyvolalo takovou reakci, říká se tomu deja vu. Něco mi říká, že už jsem to s tebou několikrát zažil.
0: To jsi s ním musel s někým splíst. Takhle, kdyby jsme šli spolu na večeři, tak to je možný, ale my
1: zase,
0: jsme jenom...
1: ale to jsme tam řešili s pánem, že jsme tam nějakou dělali nějaký forky a legraci. Tak vlastně, kdyby jsme šli spolu na večeři, já bych tě pozval, jo, tak samozřejmě bys to neplatil.
0: No,
1: tohle se taky vytratilo. Když někdo zve, měl by platit. A je úplně jedno, kdo koho zve, když někdo zve.
0: A nebo můžeš říct třeba půl na půl.
1: Můžeš.
0: Já to dělám tak, já tě pozvu a ty to zaplatíš.
1: Já tě rozumím, ale pojďme si teda, já jsem nechtěl tohleto úplně přeformulovávat, ale zase půl na půl, dobře, pojďme to rozvést. Jdeš na večeři s holkou, řekneš půl na půl, ona řekne OK, jdete potom k ní nebo k sobě. A ona řekne půl na půl. V půlce odejde a ty seš tam na zdar, babi, nahranej.
2: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: To by bylo, abych toho nevyužil, když je tady Soňa, jede se mnou
2: sem. Ježiš, to jsem zvědala, co
1: no, tak dáme ti...
2: Nemám ráda tuhle
1: rubriku. Přísavky, viď?
2: No.
1: A to by se to dobře chytá. A všechno je připravený. A mě by zajímalo, Soně.
2: No.
1: Protože to, že jsi byla na rande, tak to jako asi jasný. Že?
2: No, tak samozřejmě.
1: Ale no. Jestli jsi někdy... Ty, že jí utíkají z tvýho rande, to je taky běžný. Ale jestli ty jsi někdy
2: jsi
1: utekla frérovi, předpokládám, z rande. Prostě jestli jsi někdy odešla z rande.
2: Aha.
1: Je to OK?
2: Jo.
1: Jdeme na to.
2: No samozřejmě, že ne, že jo.
1: Že jsi neutekla, jo?
2: No. No tak si dobře, tak utekla jsem, ale to bylo proto, že jsi mi vůbec nelíbil. Dobře, tak nelíbila jsem se já jemu, ale on mě pozval na večeři a neměl na zaplacení. No takhle, abych byla úplně přesná, tak já jsem ho pozvala s tím, že on to zaplatí, ale on si zapomněl peněženku. Ne, tak dobře, já jsem si zapomněla peněženku. Ne, vlastně to nebyla peněženka, ale byly to kalhotky. A jo, kalhotky to byly. Ne, byly to kalhotky. Já jsem si je totiž nezapomněla, já jsem si je musela sundat chvíli před tím rande, protože to už stačí, ne?
1: Hej.
2: No, protože byly bílí a on měl rád třeba červenou.
1: Ne.
2: No, protože jsem předtím jedla čočku prostě a nedopadlo to dobře, no.
1: No, tak ty to stačí už mě.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Hladíte a posloucháte Odpolední Jam na rádiu Kiss. Magda a Radek a my vám přejeme moc hezké prasečí odpoledne, protože pojďme se, ne jako, že bychom nějak jako nechtěli jako definovat, že Maria by se to nevzal osobně, panebo že vůbec ne, ale my se vydáme teď za jedním prasátkem, které, no, stojí nějakou kačku.
2: Stojí nějakou kačku, hlavně trhá rekordy. Na výstavě dobytka Houston
1: Lights. Tak to bude trhané vepřové asi, ne?
2: No toho nechceš leda trhat.
1: Na tohle to nechceš.
2: Leda by se dalo prodávat pak na části, ale to už trošku odbočujeme. Protože na jedné výstavě dobytka v Houston Livestock Show padl neskutečný rekord. Teprve 13-letý klučina tam totiž prodal svoje prase za celých 505 tisíc dolarů, což je v přepočtu nějakých 11,5 milionů korun. Normálně prostě živýho čuníka.
1: Ty má ale jako důvod, to je nějaký jako plemeno, nebo...
2: Oni to tam mají, že jsou to prostě nějaký výstavní prasata, něco, jak se asi prodávají koně jako v aukci a tak dále, jako, já tomu taky nerozumím, jo, prostě má tam, je tady nějaká fotka, teď si nejsem jistá, jestli to není nějaká spatlanina jako internetová dohromady, na té fotce má ten čuník takový flíček přes obličej, jo, vypadá to jako mapa Ameriky. Trošičku.
1: Ne, není to spatlanina.
2: No, ale jako, no, a hlavně ti to nevydrží, ne, takový prasátko, jako.
1: No, asi jako, to já nevím, jak to je, ale nicméně 11 mega za prase.
2: Jako pojďme si trošičku říct, že i když to potom chováš na to, že se to bude rozmnožovat a tak dál, tak furt jsou to jako prasátka. Na tom se nejezdí, to jako zemědělsky, kromě toho, že to papáš, jo, tak ti to nic nedá.
1: Jasný.
2: Tak co jako vlastně?
1: Jo. A takových prasat je plnej Tinder.
2: No.
1: No.
2: Kupte nějaký.
1: A zadarmo.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu Kiss.

0: Filmové tipy.
1: Zkušený žoldák speciálních jednotek, který přežil i ty nejzoufalejší situace, dneska trpí posttraumatickým stresovým syndromem. Bojuje se svými osobními démony a snaží se začít nový život. Jenže než se stihne dostat z těch všech situací, ocitá se zpět v ohni boje a musí bojovat tvrději než kdy předtím. Už v ohni je nový seriál, který běží na Netflixu. Prokys, Katka Čepelíková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: korun koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Rádio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz.

Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Shine bright like a diamond.